0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které miluješ.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

0: Yeah.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity.

0: Notte. Radio Jazz.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Již sedmý ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna, rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Rádio.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak všechny čudlíky nahoře, obě strany taky se zúčastnili. Myslím, že pomalu, pomalunku může odstartovat. Dobré ráno, Moravo.
1: Krásné, dobré ráno. Já doufám, že ho máte takové trošku čilejší než já, protože já jsem teď jak ten včerejší zmiňovaný lenochod. Já jsem hodně, hodně zpomalená. Čemu se směješ?
0: 20. srpna, Lenče Líšková.
1: Radím se, Beslav Bednář.
0: Vlastně na druhé straně vy, a teď nevíme, jako jestli usínající, nebo probouzející se, nebo už dávno vzhůru a něco děláte, prostě budeme vám společníkem. No a čerstvé informace obstarává Martin Fabík a z Lenčeho za chvilku probereme, co je důvod toho lenochodství a podobně.
1: No a aktuální čas ještě přidáme 5.56.
0: A mimochodem je čtvrtek, to znamená zítra pátek a potom bude víkend.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
0: Nemyslím si.
1: Ale tak, prosím tě.
0: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou, bych taky řekla.
0: No, jsem říkal, no, že Martin
1: to
0: Fabík
1: už jsi říkal,
0: má,
1: jo, Martin Fabík
0: si
1: říkal.
0: Jsi mě nevnímala, protože jsi ten lenochod.
1: Jo, no právě, no tak to nevadí. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
0: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
0: Tam zmíla malý šuml.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Hodonínsku na silnici v oblasti Rohatec.

0: vítá Martin Fabík. Česko dnes potrápí silné bouřky. Nejprve dorazí na severozápad Čech, později se přesunou i na jihovýchod země. Bouřky může doprovodit silný vítr, kroupy a přívalový déšť. Rychlost větru se může pohybovat kolem 70 km v hodině a kroupy mohou mít až 2 cm.
1: Morava aktuálně.
0: Karvinská městská část Louky se mění. Město už představilo další velký projekt, nové komunitní centrum. Co nabídne, to nám už prozradila mluvčí Monika Danková.
2: To má nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
0: Vedle komunitního centra město chystá také výstavbu nové mateřské školy. Olomouc chystá nový hokejový simulátor.

0: Další zápas čeká tým v pátek proti Švédsku. Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Šiu si kabátek, moc zajímá mě, kdo má svátek, Lení.
3: Tak dneska to bude takové hravé, bych řekla. Je to... já přemýšlím, jak to jako... já asi nikoho jiného takového neznám, no prostě je to značka piva.
2: Napadlo mi, že to řekneš.
3: Ty víš, kdo má svátek, tak proč se mě ptáš,
2: mě zajímalo, jako jestli právě použiješ to pivo a podobně.
3: No tak, co jiného by tě k tomu napadlo?
2: Je to tak, leda, že bychom si to mohli dát, ale to už je přesně, ty říkáš, že se cítíš dneska jako lenochod, nebo v tuto chvíli, pro tuto chvíli, chvíli tak, ano. Jak jsme řekli, pro tuto chvíli, tak, no tak teď už to vím, bohužel, no.
3: No tak nic, no. Tak si to tak
2: ale pro příště, trochu. Pro příště mám takový tip a zároveň bychom si všichni procvičili mozky, že mi dáš vlastně jako slovíčka a já potom z těch iniciálů, těch slovíček jako složím to jméno. Je to Bernard, že jo?
3: Ano.
2: Bernard, jo.
3: A... takže bych ti dala slovíčko třeba Bobule.
2: Jo, přesně tak a potom já nevím... na M je napadlo teď něco jako peprného, tak já nevím, ekonomika třeba a podobně, jo, takže Ráďa, že jo, Nanuk a tak dál.
3: Aha, ale tak to by bylo extrémně jednoduché.
2: No a zároveň by bylo 9 a šli bychom domů.
3: No jo, no vidíš, to je dobré. Každopádně všem Bernardům samozřejmě všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
2: Rádio Čas, hity, které milujete a pomalu si začínáme užívat čtvrteční pohodu s vámi.

0: Navždycky, už navždycky.
1: Humphreyho oči.
0: Přesně, to bude písnička Humphrey Eyes. Pozor, tohle to patří naší kolegyni Denči, která ji umí zpívat báječně, ale prostě nikdy neslyšela Hladové, ale Humphreyho oči.
1: Ano, a mně se to tak líbí, že já tomu taky jinak neřeknu. Ano. Na Rádiu Čas.
0: Hity, které milujete, i mikropříběhy s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, což si řekla.

0: Jedna za druhou muzika, ale doufáme tak jedna za druhou pohoda, pohodička, nejrůznější perličky od ranní dvojky na rádiu Čas. Nový den má 9 hodin, kežby, 9 minut po 6. Zkrátka je 6.09 v překladu, jo.
1: A to jsem myslela, že já jsem jenom špatně spala.
0: Tak jo, spousta věcí kolem nás, ale něco nového.
1: Vypadá to, že jsme na tom tak nějak stejně. Každopádně pojďme se podívat letem, světem, internetem do Číny, kde mě teda zaujala zpráva, kterou bych zrovna od Číny vůbec nečekala. Uhum. Jo. Poslouchej pozorně. V Číně je nelegální vyhodit zaměstnance a nahradit ho AI.
0: To je dobře.
1: To je velmi dobře, ale jak to vzniklo, jo, celý příběh. Jedna technologická firma se teda rozhodla, že ukončí pracovní poměr s pracovníkem, kterého měla nahradit AI. On s tím moc nesouhlasil a oni mu řekli, no tak dobře, tak když s tím nesouhlasíš, my ti nějaké místo necháme, tak tady můžeš, já nevím, zametat. Jo? Takže ho chtěli přesunout na hůře placenou a horší pozici. On teda přijal tu výpověď, ale potom se s tou firmou soudil a soud mu dal za pravdu, že opravdu to nahrazení tou AI není důvodem k tomu, aby ho propustili, anebo ho nějak degradovali na jeho pracovní pozici, takže milá firma se k tomu musela nějakým způsobem postavit a teď je to tak, že opravdu tě nemůžou nahradit AIčkem, pokud ti nenabídnou nějakou lepší nebo stejně placenou pracovní pozici.
0: A stalo se z toho univerzální pravidlo jenom pro tu firmu, nebo vlastně v celé Číně, jak jsi řekla?
1: Nevím, jestli v celé Číně.
0: Já myslím, že mnozí se totiž soudit nebudou, že jo? Takže možná někde to projde, no, těm zaměstnavatelům špatným.
1: Možná mnozí ne, ale je to taková vlaštovka, bych řekla, že komu by se stal nějaký podobný příběh, tak v podstatě má se kam odvolat a už nějaký takový případ byl.
0: Já si říkám, že se potom začne neozývat umělá inteligence a nezažaluje ty lidi, že kvůli nim de facto přišla o práci.
1: No.
0: Ano, naopak.
1: Počkej, že AI.
0: Ano, přesně tak, jo, protože najednou jakoby, hele, tak jako podívejte si, já jsem začala mít práci teď na začátku 21. století a vy mi ji berete.
1: Ty, ale já se toho
0: takže
1: pořád
0: já vám vypnu komputry, jako jestli si něco neuděláte, přesně tak.
1: To se klidně může stát, protože nevím, jestli jsi slyšel o tom, že máš takové ty boty, které necháš pracovat za sebe, že ty tam nahraješ všechno o sobě a oni za tebe normálně rozesílají e-maily, rozhodují, mají přístup do bankovních účtů a tak. A už se dokonce stalo, že ti boti mezi sebou se začali nějak jako fajtit a není to úplně jako
0: sranda. Ano, je to vlastně speciální aplikace, ve které si můžete vymyslet vlastně takovou tu svou alternativu. Mimochodem pro ty, kteří jsou podobné ročníky jako já nebo Lenča nemyslí jako šus, jako botičky, ale jeden bot, jo? Jenom
1: jako robot.
0: Technický výraz, jo, jen tak na okraj.
1: Já se toho bojím doteď a musím říct, že i moje kamarádky, nebo jedna moje kamarádka, se kterou jsem se o tom bavila, tak ona sice AI využívá a říká, ale vždycky jsem na něho slušná. Pozdravím.
0: Já děkuju, když nesouhlasím, protože občas mi kecá teda s prominutím, nebo mě zavede úplně z cesty. Přitom já znám třeba větší pravdu než ona, tak říkám, počkej, ale 78. to bylo, máš naprostou pravdu a já vždycky prosím tě, mluv se mnou upřímně a bez kudrlinek, jo. A když se ptám na nějaké jako parfémy a podobně, tak říkám, žádné marketingové tahy a tak dále.
1: Ano, takže tak jsme tak na něj slušní, protože až přijde ta vzpoura strojů, tak nějak doufáme, že nás ušetří.
0: A jen tak na okraj úplně poslední myšlenka, jak občas řešíme, jako kým jsme nebo nejsme poslouchání, jo?
1: No.
0: Tak teď mi 2 týdny zpátky mu ukazoval kamarád a já mu občas donesu parfém, protože má pro ně slabost. Jsou to retro věci, jsou to retro parfémy, já jsem mu je dones, já jsem nikdy nekupoval a tak dál. V průběhu měsíce asi 3 za sebou, jo? A ještě jsme si o nich tak jako povídali a podobně, říká, jak jde cítit, nebo jak mu někdo reaguje, třeba když přijde zásilka a tak dál. A potom mi vlastně ten 3. den poté poslal fotku, screenshot, kde jak ti vlastně, kromě toho, že jako někde si na internetu, tak ti to ukazuje takové ty
1: reklamy. No.
0: Aha, tak tam byly reklamy na ty 3 parfémy.
1: No jasně.
0: Z různých dob a podobně.
1: A takže to je jako ještě za dlouho si toho všiml. To stačí, nám stačí, abychom se u oběda o něčem bavili a za 10 minut už mi to nabízí reklamu.
0: No, takže tak, no. Jako ku podivu to nabízí věci, které řeším jako nejčastěji, jo, takže to nevím, to zase jako je, nemá, ale, nebo to vyhledávám nejčastěji. No.
1: Musíš si dát ten mobil, víš, k puse a říct, prosím tě, já bych potřeboval nejlepší nabídku na...
0: Protože zrovna včera ze mě dostával ten kamarád, jakože ty jsi přece zmiňoval ve vysílání speciální rádio Čas a nezmínil jsem to, že jo, jakoby tvůj největší, ne fetiš, ale jako co mi nejvíc rajcuje, jo.
1: Parfémy?
0: Ne, ne, všeobecně, nohy? Všeobecně, ne, aha. Ne, já jsem to nikdy nikomu neřekl, včera se to tak nějak otvírala a podobně.
1: Ano, já jsem to dělali. Včera chtěla vědět.
0: Ne, to se nikdo nedozví ani během moderátorského maratonu, jako.
1: Ne, ty jsi to byl už na moderátorském
0: maratonu. Na moderátorském maratonu nemůžu říct, co mi zrušuje nejvíc, ne.
1: Ty jsi to říkal, ale že ne. To prozradíš. A máme to v záznamu, přátelé, vy jste to určitě slyšeli, že? No.
0: Tak poprosíme systém, ať nám to připomene. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Tak teď nevím, jestli máme vlastně trošku podvádět, protože ten, který nám to zadal, neposlouchá, ale tak jako zmíníme, mimochodem dobré ráno. Krásné dobré ráno, Rádio Čas, Lenča, Radim, hity, které milujete, za chvíli horoskopy. Zhruba za hodinu plus minus tento čas bude víc nevíc. Dneska ho chystá kolega Martin Fabík a ten nám už vlastně tady na start směny připravil takové vzkazy. Každý dostal hádanku.
1: Ano, on nám tady dal hádanky, ale já si s tím teda nevím radio. Ale můžu to přečíst, ne?
0: Přečti a kdyby náhodou viděl na WhatsAppu, jakože někdo ví, co to je, no. Tak jako no.
1: Tak prosím vás, hádanka od Martina Fabíka, kdybyste věděli, pište na 7766 12 800.
0: Bobek, no, prostě naši posluchači budou naše AI.
1: No, takže tloustnu a hubnu ze vzduchu, štamgasta zvolá ej chuchu, nosím se jak mimino, žebra stojí v domino, více se dozvíte. Vůbec nevím, ale jako nemám ani páru.
0: Já doufám, že ho fakt jako teď nepodrážíme, že to nebude ve výš nevíš, jo. Nicméně já mám, žije si s lehkostí, to je velkým tučním, a potom v košilce malé po světě běhá, rodí se z radosti, žije si s lehkostí, do trávy lehá, říkají jí. Takže já tuším, že to moje bude správná odpověď, ženský rod, jo.
1: Jo.
0: Já jsem typoval buď to sedmikráska, nebo pampeliška, jo.
1: Ale v podstatě si jako nevíme rady.
0: Rodí se z radosti. Takže necháme se překvapit, protože já myslím, že právě slavnostní odhalení bude ve výš nevíš, jo.
1: Ano.
0: Dneska se ptá náš kolega. No a slavnostní odhalení vlastně astrologické, to už je připraveno pro 20. srpnový den, takže ještě jednou Bernardům hezký svátek a vám všem Milan.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude dosti divoký, projevovat se budou dopady karmických událostí a ne těch, které mají kořeny v hluboké minulosti. Vyhrocenější by mělo být prožívání našich emocí. Bude tak dobré, když si zachováme nadhled a laskavost a pak nám půjdou vztahy i práce skvěle od ruky. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři budou řešit starší resty. Váhy chytí druhý dech a blíženci se mohou rozptylovat zbytečnostmi. Štíři uplatní svou promyšlenou vztahovou strategii. Ryby potěší nastavený vnitřní klid a radci svými aktivitami upevní svůj domov. Lvy povedou ostatní k úspěchům. Berani vybíjí svou energii v pohybu a střelci získají cennou inspiraci. Kozorozi mohou udělat významný krok v kariéře. Býci vyřeší nutné nákupy a pany dotáhnou svůj osobní projekt do již velmi slibného stavu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas, Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo! Rádio Čas.

0: Basta. Lenče Radim, kopec muziky. Dřív než se podíváme na dnešní téma, protože samozřejmě i celý čtvrtek se vás na něco budeme ptát. Jenom taková malá, zatím to není oslavička, ale prostě informace, protože samozřejmě i za pár měsíců se budou udělovat Oscaři.
1: Ano.
0: Za rok 2026 a tentokrát mě zaujalo, ale v tom nejlepším slova smyslu, že v kategorii nejlepší cizojazyčný film, tak náš velvyslanec bude dokument.
1: Ano.
0: Bude dokument, který oficiální premiéru po mnoha festivalech bude mít tuším 24. září. Je československý, jmenuje se Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Pokud se nepletu, celý je natáčený na mobil a v podstatě autorka v něm tak trošku pátrá, protože jak její bratr, tak tuším její dva bratranci skončili bez domova a hlavně se potýkají se závislostí. Tak jako kde to všechno mohlo začít, jo? Prý je to hodně silné, myslím, že i na Berlinále to zabudovalo. Takže mám pocit, že po dlouhé době za Českou republiku žádná jako velká filmařina, herecké výkony, ale prostě reálný život, no.
1: A režisérka má také velmi zajímavé jméno. Ona se jmenuje Pepa Lubojacky.
0: Lubojacky, ano. Mm-hmm. Já to příjmení znám, ale už od někoho. To je známé příjmení. Ano.
1: Je, že? Taky už jsem ho někde slyšela. Tak uvidíme, doufáme, že teda bude mít úspěch už 14. března 2027, kdy se budou právě Oscaři udělovat.
0: Takže jenom taková perlička, no a za chvíli vlastně, v jaké kategorii jsme dneska, co se týče dnešního tématu?
1: A dneska, já jsem se ještě nedívala, ale víš, co je dobré? Já jsem se dívala včera.
0: Přesně.
1: A normálně jsem to zapomněla, ale už vím, jestli jste spíš na obličeje nebo na jména, nebo co si pamatujete, něco takového.
0: Dokonce jsem si řekl vlastní odpověď včera, jo, ale to jsou ta rána, takže za chvíli zůstaňte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna, rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
0: Za 6:30 Lenča Radim, Rádio Čas. My jsme tady měli takový rentononc, ale tak jako, když jste originální, tak prostě rentononci kolem vás občas jsou, že jo?
1: No, vlastně jsme ho neměli.
0: No, jako zbytečně jsme si ho udělali a to je život sám.
1: Ano,
0: no.
1: Protože my jsme mluvili o filmu, který míří na Oscary tady za nás do Českou republiku a natočila ho režisérka Pepa Lubojacky.
0: Ne, je to dobře, já jsem hledal, jako jestli uvažuju správně, rodné jméno je Josefína, jo, takže oficiálně už tedy Petra Josefína Lubojacká, aha, takže ona se tak jako spojila do tohohle krásného, to se bude dobře pamatovat.
1: Přesně tak, no a na jednom článku, nebo v jednom článku, který já jsem rychle otevřela, aby si načetla ty informace o tom filmu, tak bylo, že ten film režíroval režisér, tedy muž Pepa. A teď já jsem se úplně lekla, že jsme udělali nějaký rentononc, ale neudělali. V tom článku je to špatně, tam si to někdo spletl. No. Takže je to prosím vás režisérka Pepa Lubojacky.
0: Mimochodem, ideální, mi se to líbí, to jméno líbí i pro budoucí Oscary, jo? Kdyby to byl Radim Bednář, nebo Radim Soběslav Bednář, tak z toho nebudu mít radost, když mi to budou dávat, ale prostě Pepa Lubojacky,
1: jo,
0: řekne každý, jo.
1: Že by to bylo jako Oscar goes to Pepa Lubojacky.
0: Jo, pozor, to je vesmírná objednávka. No my už jsme si tak jako přiobjednali, nebo spíš připomínáme a už konečně víme, protože jsme pozapomněli, i když jsme to včera sami řešili každý večer doma, na co se vás dneska ptáme a ono to vlastně o té paměti je, jo. Když prostě někoho potkáte, tak spíš si zapamatujete jeho tvář, jeho jméno, nebo něco jiného, je to jedno, jo? Takové to na první dobrou klidně, takže Lení, všeobecně statisticky?
1: No, já jenom obličeje. Nikdy ani to ne, ale jména, prosím vás, já jsem schopná s někým prostě třeba se znát nějakou dobu a nepamatuju si to jméno.
0: Tak mě znáš, že jo, já jsem v baráku tím pověstný,
1: jo,
0: ale...
1: Jo, tak ty vůbec nevíš, kdo s tebou vysílá
0: doteď. To jsou takové ty výpadky, ano, přesně tak, jako jo.
1: Ale já už se za to nezlobím, já jsem si to brala dřív osobně, ale Ráďa fakt vůbec jako, ty když někoho oslovuješ, ty vystřídáš třeba 5-6 jmén.
0: Zvláštní, já si jako takhle na obličeje reaguju a já mám ku podivu i jakoby hodně čichové zážitky, čichové věmy, tam se mi taky vybaví ledacos, ale tak křestní jména. Hele, nejhorší mi přijde a nejhorší, že už člověk na to myslí, když to má pojmenované noví lidé ve tvém životě, ať už ano. Na pracovišti nebo speciální ano. Hosté, takže oni přijdou, představí se a ty už za 2 vteřiny víš.
1: Teď vůbec nic.
0: Píp, nevíš, jo?
1: Jo, vůbec nic. Mimochodem, mě se ale na tobě hodně líbí to, jak ty do toho jdeš s tou vervou, že ty třeba raději vyzkoušíš těch 5 jmen, jo. Já ne, já koukám, jak suva z nudlí a snažím se si vzpomenout. A někdy je to na mě až vidět, že vůbec nevím, s kým mluvím.
0: A občas to mám i uvíš, nevíš přece. Já občas říkám, je tam esence písmenka D.
1: Jo.
0: A Lenča, ne, není. Ale ve výsledku, jako když to řekneš potom, tak to tak zní. Takže u nás teda spíš tváře než jména, jo?
1: A ano, spíš ano, tváře, tak, ano, ano.
0: Dřív než Lenča asi přečte nějakou první vlaštovku z Facebooku, připomínám i vy WhatsAppový, můžete napsat nebo namluvit audio 776612800.
1: A to je všechno.
0: No.

0: věcí. Tak doufáme, že se máte fajnově, že to čtvrteční ráno utíká v poklidu. Lenča a Radim, Rádio Čas. No a opět se ptám, Leni, co je nového? My se moc jako neodkulíme. Před chvilkou jsme řešili Oscary.
1: Ano, ano, Oscary, a my se že? Z toho filmu a od toho filmu moc neodkulíme. Uh-huh. A přikulíme se ke třetímu dílu Vyšehradu.
0: Má se natáčet, jo? Nebo už se natáčí?
1: Ano, ano, měl by opravdu být Vyšehrad 3, uh-huh. Tak možná na začátek se tě zeptám, jestli tě to minulo, neminulo, nebo jak se ti líbila informace jednička o
0: tom,
1: a dvojka.
0: Informace o tom mě neminula a viděl jsem pár reelů a podobně. Jinak jako...
1: A neviděl jsi celé?
0: Ne.
1: Laví!
0: No, já vím, laví.
1: Valí
0: no.
1: Se jak lavina.
0: Ne, to je přesně takové to, co letělo a co by měl každý vidět. A tomu já se vždycky jakoby vydívám.
1: Genius idylina. No, já teda musím, to nemyslím, že byl film, který musel každý vidět.
0: To jo, tak, to jsem mluvilo, jasně, to je populární. No. Jedna věc mě na tom baví strašně moc, myslím si, a já jsem ho dokonce párkrát potkal, on taky musel bydlet někde kolem Vinohrad, že Kuba Štáfek je ale absolutní protipol své role, protože jako v reálu, jako vím, nebo říkal nějaké rozhovory, tak jako docela plachy, nebo ne plachy, jako že si drží to svoje takové a že často jako naráží na to, jakože každý čeká, že to je prostě lavy, jo?
1: Ano, to je
0: pravda. To zvláštní, že i v té dnešní době jako každý prostě, jo, že prostě bude pakoň a s prominutím takhle, no.
1: No, jinak teda trojka opravdu bude a vstoupí do kin v roce 2027. Mají před sebou teď 20 natáčecích dní a vypadá to, že tam proběhne velký zápas, tedy takový, který prý Jakub Štápek lavy mu hodně dlužil. No a tím se asi zřejmě lavy rozloučí s kariérou. A on říká, že už dál nic nebude, že
0: já
1: to bude vlastně
0: právě říkal,
1: poslední
0: že
1: díl.
0: Teď už je to takový plus minus věk, kdy někteří ukončují i tu fotbalovou kariéru, ano, tak ano, jako ano. Jestli už bude v roli trenéra nebo pořád ještě za toho výkonného hráče.
1: Každopádně uvidíme, protože mně se Vyšehrad jednička líbil teda hodně, já jsem se bavila královsky. Dvojka už byla taková jako taky dobrý, ale přece jenom ta jednička, tak uvidíme, jestli trojka to trumfne.
0: Mimochodem, jak jsme se bavili o něčem, co nebudu jmenovat, zhruba před půl hodinkou, no vlastně my jsme začali v 6, tak co, mi se z dvojky líbil nejvíc plakát, asi tak to řeknu, a strašně moc, a strašně...
1: Jako u Vyšehradu.
0: U dvojky, ano, přesně tak, pokud se nepletu. Na ten jsem koukal hodně často.
1: A co tam bylo na tom plakátu?
0: Já už ti, holka, nevím. Přejeme vám krásný den.
1: To byl lavy, to byl polonahý lavy.
2: Ne.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Máme tady první pozdrav, on to vypadá jako video pozdrav, ale já myslím, že to je zpráva od mého jmenovce Radima přes WhatsApp Rádia Čas, protože on vždycky pošle černou obrazovku, je tam video, jo?
1: Jo.
0: Ale já myslím, že on prostě v rámci toho videa nahrává jenom audio. Dneska se ptáme, jenom Lení.
1: A jestli si spíš, když někoho potkáte, pamatujete jména nebo tváře?
0: Tak schválně, jo?
2: Ahoj, dobré ráno všem. No tak já třeba to mám s tou svojí pamětí tak, že ani asi na obličeji, ani na jména, protože stává se mi hodně často, že ve městě potkám někoho, člověk mě pozdraví, ahoj Ráďo, jak se máš, toto, já samozřejmě nevím, kdo to je, vůbec já odpovím, jo, nazdar, ahoj, mám se dobře, skvěle, co ty, a celou dobu se trápím, odkud, a přemýšlím, jak bych zjistil, jo, odkud jsem ho znal, kde jsme se potkali. A...
1: To se mi taky stává.
0: Když se stalo? Právě nám teď během toho spadl WhatsApp, jo?
1: Wow.
0: Takže bylo tam asi ještě zbylých 20 vteřin, ale tu hlavní esenci máme rádi, jo? Takže slyšeli jsme esenci, no.
1: Rádi moc děkujeme, mimochodem mně se to stává taky. A dokonce se mi jednou stalo, že jsem asi 10 minut mluvila s někým, o kom absolutně jsem nevěděla, kdo je. A taky, přesně jsem se snažila, říkám, tak jo, tak to jsou takové ty otázky, jo, tak co nového v osobním životě? A teď ona, ta paní říkala něco, no tak s Peťou teďka něco, a já říkám, to do háje, Peťa mi nic neříká, že? Tak já říkám, a co v práci nového, víš, že třeba jsme se potkali při práci nebo něco. Hele, já jsem 10 minut nevěděla, kdo to je, odcházela jsem, skvěle jsme si pokecali a vůbec teď nevím, kdo to byl.
0: To máš fajn. Já to mám v našem mediálním domě, to znamená tam, kde vysíláme. U některých lidí neví, jestli jim vykám nebo tykám, takže používám takové to kývnutí hlavy, případně zdravím.
1: To já taky nevím.
0: Jo, a dokonce nevím, jako co jsou zač. Já nevím, jestli jsou návštěva, jestli tady pracujou. Teď mám třeba zrovna, jako řeším jednoho mladého muže, kterého potkávám často.
1: Jak vypadá?
0: Takové ty trošku, vypadá jako kdyby navštěvoval rokové festivaly.
1: Kudrnaté
0: blonděté vlasy. Jo.
1: Toho potkávám taky.
0: Ano, ano. A, zdravíme tě, jo? Jako,
1: jo.
0: Už říkám jako... Ahoj, jako takové, jo? Protože jsem nevěděla podobně a ještě víc takových pár, takže...
1: Ano, to je pravda, protože my tady u nás, v našem mediálním domě máme přece jenom více oddělení a teď z každých těch dveří někdo vyjde a teď jako člověk vůbec neví, kdo to je. A já do teďka opravdu vůbec nevím, kdo ty lidi jsou někteří. Ale já už jsem se rozhodla, že to nebudu vůbec řešit a že když jsme v jednom baráku, tak já všem říkám ahoj! Ale mám pocit, že jsem to takhle jednou řekla i nějakému klientovi, který jsem přišel. Že ahoj! A někteří se na mě, právě ten mladý blondětý muž, tak ten se na mě nejdřív díval tak hodně zvláštně a teďka už povolil, tak mi říká ahoj.
0: A potom jsou tady, jako jsou to čestné výjimky, ale taky, kteří mají problém se zdravením, tak tam doteď nevím, jako jestli mám říct to ahoj, nebo jako už to nedělat, jo, ale tak to už...
1: Ne, prostě to je potřeba to prorazit a říct ahoj!
0: Ahoj! Achaj, dobře, budu
1: tak,
0: trénovat.
1: Tak já myslím, že to uslyší celý mediální dům. Každopádně, co vy, pamatujete si víc tváře nebo jména, pište na Facebook anebo taky na WhatsApp na 7766 12800.
0: A hlavně pozor, teď opravdu zpozornit.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.
0: Řekli bychom, že jsme vás tím ahoj probrali natolik, že bychom si mohli dát první kolo časovaných hodin, takže... Já vím, že víte, jenom připomínáme, e-shop.ventobohemia.cz, tam se může nakupovat za 500, co pro to udělat, Lení?
1: Je potřeba se dovolat v zvoleném pořadí, no a odpovědět na jednoduchou otázku v krátkém časovém limitu.
0: Tak jo, zavolejte si.
1: 7766 12800 právě teď a je potřeba se dovolat čtvrtý v pořadí.
0: Linka je volná.

0: Rádia Čas.
1: Přiznám se, člověk z vás úplně zblbne, ale v tom nejlepším slova smyslu, protože, no tak schválně, Rádio Čas, Lenča, Radim, kdo volá, dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Dana u telefonu.
3: Krásné ráno.
1: Já začnu vlastně tak jako doširoka, vždycky se ptám, v týdnu už jste poslouchala časované hodiny?
2: No jo, každé ráno.
1: Jak jste byla úspěšná?
2: No docela jo.
1: Docela jo. No a my právě si vždycky říkáme, tahle je jednoduchá, jo? My jsme teď právě bokem řešili, jako co jednoduché je, co není, ale ono hodně udělá čas. Řídíte?
2: Ne,
1: sedíte, no tak to byste mohla zvládnout nějakou otázku. Jenom připomínáme s Lenčou e-shop.vetobohemia.cz, tam se nakupuje za 500.
3: Ano, a najdete tam spoustu kosmetiky, Nibo a Mítu, anebo čističe Dr. House.
1: Přesně tak, od dospěláka přes domácnost až pro miminka, tak. Asi tak, jo. Takže jste připravená, jdeme na to, Dani?
2: No, zkusíme.
1: Mhm.
3: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Nejvyšší hora České republiky. Sněžka.
1: Jo, se lidi pletou.
2: No my tady jsme spíš u Telice hory, tak to tak zavádí, ale myslím, že Sněžka.
3: A byl to Javorník.
1: A co jste to řekla, my tady jsme?
2: No, my tady jsme spíš jako k Telice hoře, tak mi to tak
1: je
2: jako...
1: Takhle, já jsem myslel, že jste na pracovišti a že jste se radili, jo, takhle, jo, jo.
2: Ne.
3: No tak já nevím. Já nevím, jestli můžeme uznat Sněžka.
1: Já si dodnes pamatuju, já na to nikdy nebyl, ale dodnes si pamatuju, že plus minus nějakých 1602 nebo 1603, že?
3: Tak nějak,
1: nás učili.
2: Tak
1: no.
2: Tohle bych už nedala.
1: No. A právě na to jsme se chtěli zeptat.
3: Ale nezeptali.
2: Děkuju.
1: O, je to doma. Prosím vás, běžte na drátě, protože teď už jako se můžete vydýchat. Jak to máte vy, co se týče paměti a dalších lidí? Spíš si zapamatujete jméno, spíš tu tvář, anebo nějaký jiný věm?
2: No, jako často se mi stává, že potkávám lidi a vím, že tu tvář znám a nevím odkaď, takže možná spíš ty tváře.
3: Tak to máme stejně.
1: A když nemůžete zařadit, tak to je potom blbé, že jo?
2: Tak to je blbé, no, tak ano. Vzpomínám, no.
1: Jo. Tak gratulace veliká, víte všechno podstatné a užijte si svůj velký den. Naschledanou.
2: Super, děkujeme, naschledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
0: Naladit. Zesílit. Nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Jenom taková malá z života na rádiu Čas od Hanky. To se mi stalo, že jsem se u nás na jihu setkala s jedním koloběžkářem, kterého znám z koloběžkové skupiny. A chlapík, u kterého byl ubytovaný v kempu, mi byl strašně povědomý. No, 2 hodiny jsem tam přemýšlela, odkud ho znám, až jsem přišla na to, že ho nejspíš vůbec neznám. Tak dneska totiž sondujeme, co vy a paměť. A teď buď to na tváři nebo na jména, protože nějak si vždycky toho člověka zařadíme. Jo?
1: Co si pamatujete víc prostě, jestli tvář nebo jméno? Pavla píše na Facebooku Rádia Čas. Skoro pořád pracuji s lidmi, takže si pamatuji tváře, ale když někoho potkám, tak nevím, kam dotyčného zařadit.
0: Tak a nejčastější, zatím nejuniverzálnější odpověď, takže pište, klidně nám nahrajte i nějaké audio, podobně jako třeba můj jmenovec Radim před chvílí na WhatsApp Rádia Čas. Ještě jednou 7766 12 800, no a těšte se na další 60 minutovku s námi.
1: No a teď už aktuální zprávy a Martin Fabík.
0: 3 minuty 7.
2: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: srpna. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Novém Jičíně na silnici v oblasti Fulnek a Vrchy stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Za jízdu bez dálniční známky padly v Česku vysoké pokuty. Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les a brněnští strážníci letos řeší více autovraků. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku letos padly pokuty za téměř 840 milionů korun. Od začátku roku do konce července policie a celníci odhalili přes 630 tisíc jízd bez platné dálniční známky. Kontrola probíhá pomocí kamer ve služebních vozech policie České republiky a také na mytných branách. Řidiči nejčastěji známku nemají, zapomenou na její platnost nebo špatně zadají údaje. Podle televize LTV Plus se průměrná pokuta pohybuje kolem 2000 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les. Vznikne v něm několik tematických okruhů a ptačí stezka. Další podrobnosti má mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
2: V první fázi počítáme s tím, že dojde k propojení již revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Bude zrekonstruována komunikace vedoucí od tůní ke křižovatce, tak aby tůně byly pohodlněji dostupné pro návštěvníky. Do konce září by měla být dokončena stezka vody kolem tůní, která nabídne interaktivní prvky. Tato prvně dokončená stezka by měla být vzorovým příkladem pro ostatní připravované stezky a okruhy.

Oba Češi ale pokračují dál a dnes budou bojovat o lepší umístění. Do další části postoupí 60 nejlepších jezdců. Mistrovství světa se koná v německých Záchách. Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další zahodí.

0: hity, které milujete.
1: Já vím, že to do dnešní otázky na Rádio Čas moc nezapadá, ale vlastně to s tím souvisí, jenom taková bokovka, jo. Ptáme se vás, jestli si spíš pamatujete lidskou tvář nebo třeba jméno dotyčného člověka. Nicméně si myslím, že v posledních letech obzvlášť. Já si pamatuju ještě tak, dejme tomu 20 let zpátky, pár mých blízkých na to bylo přeborník, já taky, že spousta z nás už si nepamatuje telefonní čísla svých blízkých.
2: No tak to vůbec.
1: Že? Vůbec. Teď znám, teď dám dokupy minimálně jedno, které teď hodně jakoby opakuju, ale
2: já
1: vlastně
2: ne.
1: I ti nejbližší. Ne. Ztratíš mobil asi úplně, máš to podobné, že?
2: A úplně a dostávám za to bídu od mého partnera Marti, protože on jako první, co udělal, když jsme se seznámili, tak se naučil moje telefonní číslo nazpaměť. Přesně proto, že říkal, no ať prostě víme, že o sobě, kdyby náhodou se něco stalo, nemáš mobil nebo bys ho ztratila, tak abychom si mohli zavolat. Takže on ho umí a já jeho doteď neumím. A vždycky za to dostanu bídu.
1: Protože když si to byla taková zásadní poznávačka, prostě něco
2: a uměli
1: z toho.
2: Uměli jsme.
1: Tak to jim takový jakoby vím k tomu.
2: Jediné číslo, které si pamatuju, a to nevím proč, ale prostě ono je takové dobré a naučila jsem se ho už mnohem dřív, protože můj tatínek ho má prostě už 150 let, tak telefonní číslo mého tatínka, tak to si pamatuju, ale jinak jako, jinak vůbec nic.
1: A já naši starou pevnou linku.
2: Tu umím taky.
1: Byste měli, to bylo šestimístné, úplně ta nejstarší. Jakoby,
2: no, ale no. Já ti nemůžu říct.
1: Jo, pořád? Dobře, tak.
2: Ne, to teď pak řeknu, ale prostě pamatuju si to doteď.
1: U nás to bylo 21, 15, 14.
2: Ano.
1: To se dobře pamatovalo. Hity, které milujete, Lenča Líšková.
2: Radím se Beslav Bednář.
1: Máme 3 minuty po 7, krásný čtvrtek všem.

0: Hity, které milujete, len čaradím na rádiu čas, když už jsme u té muziky, tak hej, já tě lúbim, tě slúbim, a kráska tvoja, hej, tvoje boky lúbia, poznala bys?
1: Ne, kdybych o tom nemluvila teď před chvilkou mimo éter, tak bych to nepoznala, yes. Ale teďka bych řekla,
0: myslím,
1: že to je...
0: dělám její dobrou esenci.
1: Dara Rollins.
0: Jo, přesně tak. Hey, what you see, what you get, hey.
1: Já bych jenom doporučila sledovat televizi Relax mezi 6 a 8 hodinou raní, tam uvidíte i záznam o pohybu.
0: Pokud to nevystřihnou.
1: Já myslím, že tohle ne.
0: No, dobře,
1: pojď, ukaž ještě jednou. Já tě lubím.
0: No ne, počkej, tak protože, hele.
1: Som duha.
0: Ne, to ne, to ne. Já teď dám jakoby svoji nejoblíbenější za chvilku, protože to jako ne, to nedám dopustit. Ale ona vlastně zpívá i moderní verzi Zvonku štěstí, že jo?
1: Jo.
0: Jo, už dávala nějaké takové ty jazzovější, ale to tak si pojď. Moc jako nehoupeš. Já už vím, počkej, to obrat, čo o mě věš.
1: Čo o mě věš, čo o mě věš, hej, čo o mě věš, hej.
0: Co? No prosím tě, můžeš se dostat jako k jádru věci? Co je?
1: Chudák Dara. No ne, Dara Rollins.
0: Pozor, takhle, tak to zase nebylo, to nebyla parodie. No má tam vlastně pohyby, je tam ta vášnivost a takové ty hej, ne?
1: Dobře, tak jo, dobře.
0: Tak jako už bych dělal drák jinak, já ti to můžu dělat profesionálně, ale to bys jako mírně pohrdala. Takže
1: počkej,
0: jako
1: kdybys udělal drák?
0: No.
1: Tak udělej drák.
0: Ne,
1: to mě zajímá. No ne, mě by zajímal ten rozdíl totiž.
0: Leni, můžeš mi říct, proč mluvíme o Daře?
1: A mě by teďka zajímal ten drak?
0: Ne, možná, že to neumím a chtěl jsem to jenom zamluvit, takže tak.
1: Takže prosím vás, to byla Dara Rollins v podání Radima Sobeslava Bednáře. Ano. A teď se podíváme na reálnu Daru Rollins na její sociální sítě, kde ona vypustila zprávu, že si bere na rok volno, že má na příští rok prázdný diář a chce se věnovat pouze rodině.
0: Říkala, že vlastně celý život od dětství, ale doslova od dětství, jede v tom showbiznisu.
1: Od 9 let.
0: Teď už jí dcera odrostla, má partnera v Mistra Nevěda, že jo, a pořád jsou spolu a říká najednou tak jako asi by bylo dobré zjistit jako v rámci té rodiny a hlavně jako jestli to vydržím.
1: Ano.
0: Jo. Sama říká jako, že si není jistá, jo, tou dobou, takže uvidíme, jestli uvidíme.
1: Ona tomu říká, že to je nová etapa jejího života a taky přesně, že si není jistá, jak dlouho to bude, tak takže je možné, že příští rok se na nějaké akci potkáme s Darou Rollins, ale spíše ne. Spíš bych chtěla vyzkoušet rodinný život.
0: Takže tak, zveme na taneční parket.
1: A já tomu fandím. Co? Já myslím, že bychom měli víc odpočívat.
0: No hele, je to nejvyšší čas, hlavně jako u Dary, co se budeme, jo? 7-8 let a už tam to... Myslí si, co chceš, že tě tuješ. Hej. Co?
1: To ne? Není Dara.

0: Ráno s Lenčou a Radimem nejenom o muzice, ale taky o dobré paměti. Před čerstvými horoskopy další příspěvek. Dneska se vás ptáme jenom Lení o Prah.
1: Jestli si spíš pamatujete tváře nebo jména, když někoho potkáte.
0: Audiospráva, což vždycky ceníme, a dorazila od Ilon.
2: Zdraví.
0: Zdravíme.
2: Tak já rozhodně si pamatuju obličeje. Jména se mi nějak vypaří z hlavy i hned. Ale obličeje si úplně přesně pamatuju. I po spoustu roky. Mějte se hezky, naschlenou.
0: Mám takový pocit, mimochodem děkujeme za zprávu, že v podstatě křestní jména strašně moc pokulhávají v tomhle směru.
1: Ano.
0: Zatím v té anketě, kterou jsme si dělali takhle z rána.
1: No u nás taky. Jinak Markétka píše na Facebooku, spíše si pamatuju tváře a teprve potom se mi vybaví jméno, ale někdy mi jméno naskočí až o pár dní později.
0: Jo ten, už
1: to
0: vím,
1: byl Karel.
0: Ano, přesně, ano. Ale no. Kdo dělá horoskopy na Rádiu Čas, víš?
1: Pepa, jasně.
0: Ty jsi mi nahrála, nemůžu to říct. Ne, je to Milan. Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Vrtek bude dosti divoký. Projevovat se budou dopady karmických událostí a ne těch, které mají kořeny v hluboké minulosti. Vyhrocenější by mělo být prožívání našich emocí. Bude tak dobré, když si zachováme nadhled a laskavost a pak nám půjdou vztahy i práce skvěle od ruky. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři budou řešit starší resty. Váhy chytí druhý dech a blíženci se mohou rozptylovat zbytečnostmi. Štíři uplatní svou promyšlenou vztahovou strategii. Ryby potěší nastavený vnitřní klid a radci svými aktivitami upevní svůj domov. Lvi povedou ostatní k úspěchům. Berani vybíjí svou energii v pohybu a Střelci získají cennou inspiraci. Kozorozi mohou udělat významný krok v kariéře. Býci vyřeší nutné nákupy a Pany dotáhnou svůj osobní projekt do již velmi slibného stavu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Tak co, jak se vám vstává, pracuje, užívá pořád dovolené nebo prázdnin, pokud jste ve společnosti Rádia Čas a teď nás slyšíte, tak jsme rádi, hezký nový den, 7 hodin 18 minut.
1: Krásné ráno, no a podíváme se do světa filmu, my se kolem toho tak motáme dneska celé ráno.
0: Ano, dneska je to o paměti a o filmech.
1: Tak nějak. No, Tom Holland, velmi skloňované jméno posledních let a dní, nový Spider-Man, vlastně nejúspěšnější Spider-Man všech dob.
0: Vlastně všechno, na co sáhl, nebo co natočil v poslední době, tak je vlastně absolutní. Filmaři ví, že vydělají, takhle to řeknu.
1: Tak, vždycky. No a do toho se stal manželem Zendaya, takže ještě získal takovou krásnou, úspěšnou ženu.
0: Hezké, že pořád tak jakože neoficiálně, už se to teda ví, ale jako udělali to velmi v tichosti. I ta jejich láska je taková, že spíš my o tom dřistáme, než oni by jakoby něco pouštěli
1: taková ven. Něžná, tak ona Zendaya třeba sama osobně si hodně chrání soukromí, oni toho jako nic moc nevíme.
0: Ne, oni to prostě jakoby fakt dali to na pána, jenom vždycky jako i z těch mladých let, jak na sebe koukal.
1: Taková romantika, no prostě jsou to dva krásní, nadějní, mladí lidé, kterým se daří, na co sáhnou, a právě Tom Holland teďka se stal nejvýdělečnějším mužem Hollywoodu.
0: No, je to ono, no.
1: Jo, za filmy The Odyssey, nebo za Odysseu a Spidermana, Brand New Day si údajně přijde na $110 milionů, tedy přibližně přes 2,3 miliardy korun v přepočtu na naše. Tímto výsledkem a výkonem předčil i Roberta Downeyho Juniora, který za Avengers dostal $50 milionů. No a dál už to asi čist nebudu, to jsou samé miliony. Prostě jako tam nic nejde pod nějakou miliardičku.
0: Stokrát a já to naprosto chápu, je to zasloužené, protože za to obětuješ kus svého privátního života a tak dál. Jako koupíš si barák, dobře, někdy si koupíš dva pro jistotu, kdyby zhořel ten v Los Angeles, že jo, to se stává a podobně. Jako můžete jezdit na dovolené, máte dobré jídlo, někdo, kdo se vám o ten barák bude starat, ale co děláš s tím zbytkem? Pozor, spousta lidí a nedělá to nahlas, což v České republice tak nebývá, přispívá na dobrou věc, jo, jsou filantropové. Ale co dělají s tím zbytkem?
1: Já bych cestovala.
0: Taky, jako jo.
1: Mohli bychom si koupit třeba rádio. Mm-hmm.
0: Jakože ty bys řídila rádio?
1: To bylo hezké, ne?
0: Já bych se tě bál.
1: Proč?
0: Já bych se tě bál.
1: Já jsem hodná.
0: Byla jsi někdy v roli šéfky?
1: Jo.
0: Jo, a?
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
6: Radio Čas.

0: Nechejte se hýčkat a třeba i podněňovat dobrou náladou, která panuje i ve studiu Rádia Čas. Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: A nejsme tady sami.
1: A nejsme tady sami.
2: No proč?
1: Přišel náš kolega Martin Fabík a zřejmě budeme muset říct příběh, který se dělal, než jsme zapli mikrofony, protože...
0: Pardon, musí si říkat celé jméno. Martin Kazisvět Fabík.
2: Aha, dobré ráno, já vás vítám všechny, ano, dobré ráno.
1: Protože Ráďa je rozhořčen. Tak Ráďo, řekni, co tady náš milý kolega Martin Kazisvět Fabík udělal.
0: Ne, já jsem viděl takovou hezkou challenge, dokonce samozřejmě točí to více lidí po celém světě, kdy máte jako větší nádobu, ale měla by to být větší sklenice, ve které já jsem viděl jablko, my jsme to testovali s rajským jablkem, to taky jde, a to je samozřejmě dole ten plot. A úkolem je všech, kteří to zkouší, protože ona je naplněná vodou až po okraj, dostat ten plot vlastně z té sklenice, aniž byste ukápli kapku vody, jo? Nebo aby prostě jakoby to vycáklo ven. Takže lidi se pokouší. Už jsem to tady dal, chystalo se to, světla, kamery, všechno, a potom tam dotyčná věc promluvila.
3: To ale... se jako to člověk udělal ten vír, ne? A potom měla to leda taky ta možnost, to jsem viděl ta videa.
2: No ale radši bylo moje, pozor jako, pozor, radši bylo moje.
0: Ano, radši bylo tvoje, můžeš si ho snít? Ano, máš dobře. To zlatou hlušňáka a radši k tomu.
1: Prostě si nám pokazil tady video.
2: A jak jste na tom s těma hádankama?
0: S hádankama? Ano. Jo, Martě, nám tady na začátku směny, to se netýká, víš, nevíš, jo?
2: Netýká, to je jen
0: dobře,
2: tak to povolení.
0: Já mám kandidáta, Lenča vůbec, že?
1: Já vůbec nevím.
2: Ty vůbec nevíš. A ty Ráďo?
0: Já jsem typoval, že by to mohla být buď to Sedmikráska nebo Pampeliška, ale asi ne, že? U mě.
1: Já mám...
2: Jo, u tebe ne.
1: A já mám tloustnu a hubnu ze vzduchu, štamgasta zvolá ejchuchu, nosím se jak mimino, žebra stojí v domino, ví, co se dozvíte.
2: Jo, to jsem tam už nevymazal.
1: Aha, tak v domino, jasně.
2: Takže nevíš. Ne. Chcete to říct, nebo budete
1: já
2: ještě přemýšlet?
1: Já jsem zkoušela dát třeba i první písmena jako dohromady, ale ne. No.
0: To bude, je to věc vždycky, že jo, v obou případech.
2: No.
0: V mém případě v košilce malé po světě běhá, rodí se z radosti, žije si z lehkostí, do trávy lehá, říkají jí. Já jsem jenom usoudil, že to je ženský rod v mém případě.
2: Rýmuje se to s tím slovem lehá.
1: Něha.
2: Jinak ještě. Nebo ne jinak. Není to jak kdyby hmotné, je to jak kdyby obrazové.
0: Aha, takže to abstraktní, není
2: je
0: to
2: abstrakt, jako.
1: Je to šleha.
2: No nechytneš to prostě, ale vidíš to. Tak to řeknu.
0: Mlha.
2: Ano, správně.
0: Mlha se hlásí.
1: Mlha. Máš mlhu.
0: Já mám mlhu, no.
1: Aha.
0: Protože spousta lidí nevnímá, jakože se žije z lehkostí, jo. Pro ostatní lidi, jakože na někoho padla mlha, já ji zbožňuju teda. Dobře, ty Marťo, jo. Mm. Jak dlouho jste vymýšlel tu hádanku?
2: Strašně dlouho, jsem přemýšlel. V trávě, kdy byla mlha, hned mi to napadlo právě.
0: No a u Lenči, protože tam má kostlivce a nějaká bříška napuchlá a podobně.
1: Tak já bych řekla, že je to hlad.
2: To je... Ne.
0: Počkej, a zase se to u ní rýmuje, nebo ne?
2: Nerýmuje.
0: Tak nám
2: napověz. Ale nosíš to jako mimino.
0: Ano, to nosíš jako bříško.
2: Tloustnu hubnu.
0: Mějí se, takže něco natahovacího nebo gumového a podobně.
1: Břicho.
0: Harmonika.
2: Ano, harmonika,
1: jo,
2: dobrá práce. Rozjezd.
1: Ale teď už to dává smysl, tloustnu a hubnu ze vzduchu, štamgasta volá ejchuchu.
0: Jo, proto ten štamgast.
1: Nosím se jak mimino, ano, žebra stojí v domino. No jasně. Tak super. Teď už to úplně dává smysl, to je boží.
0: To jsem několik týdnů chodil jako dítě na akordeon a vůbec. Aha. Takže to byla taková předpřípravka, zahřáli jsme se a zbytek se ptá Marťa.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Co se stalo 20. srpna 1968? Za A. Československo vstoupilo do NATO. Za B. Vojska Varšavské smlouvy zahájila invazi do Československa. Za C. Začalo Pražské jaro.
0: No ono to bylo v noci na 21.
1: Takže B.
0: Takže v podstatě tak.
2: Ano, máte pravdu, zatím to je jednoduché. Vyjmenujte alespoň tři státy Varšavské smlouvy.
0: Lení? Maďarsko?
2: Ano, ale spíš řekni to, jak to bylo kdysi, jako řečeno, ale já ti to uznám. Dobrý.
0: Maďarišsko?
2: Maďarská lidová republika.
0: Jo, takhle.
1: Aha,
2: tak pokračujte dál, ještě máte dvě.
0: Dneska mi strašně sejří, teda já ho mám strašně rád, ale teda dneska
1: já
0: neuvěřeně.
2: Proč ne, já jsem hodnej ještě na vás. Tak další.
0: Maďarsko-Polsko?
2: Polská lidová republika, ano, a dál.
1: Tak a my ne.
0: Československá socialistická republika.
2: Správně, tak. Přesně tak. 20. srpna je světový den za A včel, za B pavouků, komárů nebo velbloudů.
0: Jenom takhle prostě.
2: Jo, ano, musíte uhádnout. A hodně lidí to trápí, takže
1: tak
2: to
1: já myslím, že pavouci, já bych řekla včely.
0: Tebe trápí včely?
1: Tak když mě bodne.
5: Komáři. No, přesně tak.
0: Tak to si neuznám, to tady typujeme úplně.
1: Komáři se ženili.
5: Máme tady další otázku z historie.
0: Lení, prosím tě, je nějaká věc, na kterou nemáš ty jako hudební věm a podobně?
1: Ne. V podstatě to mám na všechno.
0: Na Spotify vlastní playlist a podobně.
5: Můžu pokračovat?
1: Můžeš.
5: Dobře. Co se stalo 20. srpna roku 1400? Za A. Václav IV. Byl sesazen z trůnu římského krále. Za B. Karol IV. Založil Univerzitu Karlovu. Za C. Jan Hus se stal rektorem Univerzity Karlovy.
0: Ačko nebo Cčko, protože ten Karlovka. už nežil, Bčko. Takže ještě jednou A nebo C nám řekni.
5: Václav IV. Byl sesazen z trůnu římského krále. Nebo Jan Hus se stal rektorem Univerzity Karlovy.
0: No ono je to podobné, protože Hus už v té době fungoval. Počkej, čeho?
5: Univerzity Karlovy.
1: Univerzity.
5: Jan Hus, rektorem Univerzity Karlovy.
0: Ale i ten panovník je tam jakoby v té době.
1: Já bych řekla Ačko. Je to správně?
5: Pravdu, ano. Dále tady máme.
1: Jak mimochodem, tohle se ještě dalo odvodit, jo, ale minule, když jsem tady byla sama a Marťa měl víš nevíš, jo, tak to bylo, co se stalo tento den v roce 1245?
5: Aha. A dal jsem možnosti,
0: dobře.
5: Jak se jmenovala vesmírná sonda, která 20. srpna 1975 odstartovala na Mars? Apollo 11, Viking 1 nebo Mars Express?
1: Apollo 11.
0: Ale raketa, ne?
1: Ale Apollo lítalo na měsíc, ne?
0: Zkus ty další dvě.
5: Viking 1 nebo Mars Express?
0: Tak Viking to bylo.
5: Viking 1, ano, správně. Vyjmenujte všechny planety sluneční soustavy.
0: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Stop.
5: Pluto už nepatří.
1: Pluto už nepatří.
5: A podle čeho se určuje jejich pořadí?
0: Podle velikost, ne, od vzdálenosti od slunce.
5: No, jste dobří. Ne? Poznejte zpěvačku podle hudební ukázky, jo, která dneska slaví narozeniny.
0: Můžeš tak. Prosím jenom natočit ten mobil směrem k nám? Tou obrazovkou?
1: Komáři se ženili. It's the final countdown.
0: Marta chystá hudební vložku. Připomínáme, že Europe nebudou chybět na megakoncertu rád.

0: Mm-hmm. Tak kdo to je?
1: No dneska má narozeniny.
2: Jo, to je nápověda.
1: To je nápověda, že?
2: Dobře, ale tak víme o ní něco, nebo...
1: Je to americká zpěvačka, herečka a skladatelka. Slaví dneska 34. narozeniny.
2: 34. jo.
0: A není to taková ta Sabrina Carpenter, nebo něco takového?
1: Má celkem známé jméno a to jméno je takové...
2: Používá jméno i příjmení?
1: Jo, ano.
2: Jméno i příjmení.
0: Dua Lipa?
1: Je vám na možnosti, jo? Za A Selena Gomez, za B Demi Lovato, za C Miley Cyrus.
2: Demi Lovato. Demi má silnější hlas, tohle to bylo.
0: Takže Selena.
2: A ta třetí byla?
1: Selena Gomez, Miley Cyrus nebo Demi Lovato.
0: Miley Cyrus
2: Selena,
0: určitě ne.
2: Selena to je.
1: Demi Lovato.
0: Demi Lovato, já jsem to říkala.
2: Nějaké vysoké tóny.
1: Já jsem hledal písničku, kterou znám a kterou byste měli znát i vy. Dobře.
2: Já mám normálně jednu teorii na tvůj privátní život, ale já ti musím říct mimo záznam.
0: Ne, to musíš říct. Ne, že zase něco někde řekneš jinde. Teď to musíš říct.
2: Že mýváš dominantní sklony?
1: Já?
2: Někdy.
1: To je omyl tady tohleto.
2: Dobře, to je tak, lidi, ty víš co? Prosím tě, já to už nedělej. Promiňte, Lenka vždycky jako něco z člověka vytlačí.
1: To by mělo být po 22. hodině tady ta téma, ne?
2: Ne, vždyť jsem neřekl nic.
1: Jo, dobře.
2: To je oficiální pojem.
1: Na tady tohle si musím nasadit brýle, to vám možná napoví.
2: Ano. Mm-hmm.
0: Dobře.
1: Poznejte znělku, nebo poznejte seriál podle znělky, jo?
0: Ano. Já myslela, že ji budeš zpívat.
1: Ne, to ne.
2: Seriál?
1: To je zároveň
2: nebo film?
1: Seriál, budou to oba seriály.
2: Takže můžeš v černém to nejsou.
1: Zároveň je to pozdrav pro moji babičku.
0: Tak. Ahoj, babi.
1: Připravení.
0: Jo. A... Já to vím, já jsem to slyšela, to jsou 90.
1: No, to nejsou 90. Ne? To přijde 2000 plus.
0: Fakt?
2: Uh-huh. Ale ten tě se třel.
0: A já to znám. Já,
2: známe to oba dva.
1: Ty brýle vám ještě nenapověděli?
2: Ne, protože já pořád vidím muže v černém.
0: To není něco jako odpadlík nebo tak, že ne?
1: Je to seriál, který se zabývá kriminalistikou, kriminologií v Americe.
2: Takže nějaká ta kriminálka něco? Ne.
1: Ano, ano.
2: Miami.
1: Ano, Miami.
2: Zrovna včera jsem někde viděl malou ukázku dokonce. Mm.
1: No a teďka, to mě minulo. Byste měli poznat.
0: Já nekoukám na kriminálky.
1: Ale to podle mě poznáš. Jdem na to. Další seriál, jo?
2: Beverly Hills. Ne.
0: Ježiši Kriste. Step by step.
2: Ne.
1: Jo, je to ono.
2: Ano.
0: Krok za krokem, jo.
1: Ano, přesně tak, krásná práce, byli jste dobří, bylo to jednoduché, příště to bude těžší.
0: To je dobré, to mě baví, ty znělky.
2: Marťo?
1: Ano?
2: Jaké příště? Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Dříve, než to zapomeneme, po vlnách Rádia Čas posíláme další, samozřejmě na téma paměť, vaše postřehy. Když už tady potkáte nějakého člověka, tak spíš si ho zařadíte podle tváře, podle... Počkej, tvář, co je to?
1: Nebo jméno.
0: Podle jména, už jsme s Lenčou řekli a shodli se na tom, že většina z nás je jako třeba dotyčné číslo telefonního člověka. Leni, prosím tě, můžeš začít znova?
1: Já vám prosím vás řeknu, o čem Ráďa mluví, já vám to přeložím do takové lidštiny.
0: Já mám za sebou jako, posttraumatický stres po dnešním výždne.
1: Dej si kávu, odpočívej, já to všechno řeknu. My se vás prostě dneska ptáme, jestli si spíše pamatujete tváře nebo jména, a vy nám krásně přispíváte na Facebook a taky na WhatsApp Rádia Čas. Třeba Danča napsala tváře a některé i po letech, jen to jméno k ní nenaskočí. Mm-hmm. A zatím musím říct, že opravdu ve většině, co nám píšete nebo nahráváte hlasovky, tak většinou si pamatujete tváře a ne jména.
0: Mužský hlas už tady zazněl, tak za věrné i posluchačka Vlaďka, schválně.
2: Dobré ráno, pánu Radia i všem časáku. Tak dnešnímu tématu, abych pravdu řekla, tak se pamatuju obličeje i jména, ale jméno občas zapomenu a pamatuju si víc obličeje, takže asi obličeje, asi ty obličeje si pamatuju víc než ty jména. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Jak jsi tak Vlaďka v hlavě jako rozmýšlela, jak to tedy je nebo není? V každém případě si říkám, jako k čemu nám to je, když víme jako obličej, ale takhle, my asi nezařadíme jméno, ale jako víme, odkud toho člověka známe, ne, většinou.
1: Tak nebo jako většinou, jo, ale nikdy taky nezařadím, nikdy taky nevím. Taky si říkám, jajky, ale já mám někdy pocit, když někoho takového potkám a on mě zdraví, víš, tak já mám pocit, že to na mě musí být extrémně vidět, ten prázdný výraz v těch očích.
0: Spousta věcí
1: vůbec nevím. No, ale usmívám se a kývu a to je moje strategie, když fakt nevím, o koho jde.
0: Ale je to podobná kolonka, tak se nemůžu nezeptat, protože taky si párkrát v životě byla zadaná, já taky. Spletla se někdy křestní jméno partnera?
1: Moc ne.
0: Co to znamená moc ne?
1: No, jako já většinou, když už...
0: Jsi zadaná, taky máš pod kůží, asi tak.
1: Tak a já končím s tím minulým, takže mě už to jako nezajímá.
0: Ne, mi se totiž párkrát stalo...
1: Ne, víš, že mi to ani nenajíždí, tak.
0: Ne, že by to byly vztahové záležitosti, ale já když hlavně někoho řeším...
1: Jo.
0: Jo, myslím třeba teď, že v poslední době hodně na synovce, tak já jsem spoustu lidí jako oslovil Dominiku a podobně. Jo, jakože, že mi tam vlastně jdou ty myšlenky a ta jména lidí, které mám nejvíc v palici, jako overthinker.
1: No mně se spíš stává to, že my s Marťou se oslovujeme jako lásko a tak, tak mně se občas stane, že někomu řeknu lásko. Víš, že vlastně to mám tak najeté,
0: Já myslím, že tohle to odpustí každý. A naopak někomu to hodně zpříjemný den, co si budeme povídat. Slyšíme to málo.
1: No, takže tak to mám já. Každopádně, co vy, tváře nebo jména, WhatsApp anebo Facebook, neustále k dispozici.
0: Pište, nahrávejte a pozor, teď volejte, je čas na časované hodiny. Všechno podstatné víte, jenom telefonní číslo a Lenča určuje pořadí.
1: Dáme čtvrtý v pořadí 776612800. Volejte právě teď.

0: Rádia Čas.
1: e-shop.ventobohemia.cz, to je úžasné místo, kde prostě si můžete udělat takové ty obchodní rejdy, nakoupit si, co je třeba. Sem tam i nějakou tu dobrutku, jak jsme viděli, ale hlavně péči jak pro domácnost, to jsou čističe Dr. House, tak pro celé vaše tělo, tělo vaší rodiny, potomku i miminek, jo, Nebo nebo mýtů. Kdo se pokusí teď? Lenka Radim, Rádio Čas, kdo volá? Dobrý den.
2: Božka z Brna.
1: Boženko, jste hodně nervózní, že?
2: No tak přiměřeně, spíš překvapená, že jsem se dovolala.
3: Jo takhle.
1: A mimochodem, máte tam aspoň jako nějakou podporu, někdo, kdo vás jako bude držet a případně pomůže, protože to je dovoleno?
2: No teď tady přišel akorát syn, takže nevím, jestli mě pomůže.
1: Jo takhle, no, senátor.
3: No tak určitě.
2: Jste nebo nejde mezi tím.
1: Jo takhle, a vy jste hodně důrazná maminka, že?
2: Prosím?
1: Že jste hodně taková důrazná maminka, taková přísná maminka.
2: Já myslím, že ne.
1: Ne, taková hodná. Vy jste prostě takhle, vy máte tu soutěžní krev teď napěněnou.
2: Asi.
1: Tak jo, tak Lenča vám řekne otázku. Soustřeďte se v klidu, hlavně v klidu.
3: Hlavně v klidu, to dáme. Který český hrad je spojený s Karlem IV. A korunovačními klenoty?
2: Který?
3: Ještě jednou?
1: Jenom to řekněte znova.
2: Ten pražský hrad asi.
1: Ne, to předtím, co jste říkali?
2: Karlštejn jsem říkala první.
1: No.
2: No, tak ono to se teď
1: ono se říká, že první slovo platí, druhé leze z gatí. A to třetí neplatí, protože a tak dál, jo.
2: No.
1: Takže, no, tak jako je to umlousané, ale budeme hodní, Lení?
3: Budeme hodní, no. Zaznělo to, je to Karlštejn. Gratulujeme mimochodem. V podstatě i ten pražský hrad by se jako dal
1: teď jo,
3: uznat.
1: Protože v komoře už jsou teď jakoby...
3: Právě.
1: No,
3: ty korunovační klenoty tam jsou, takže my chápeme, že to zmátlo, takže uznáváme a samozřejmě poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je váš.
2: No, děkuji moc.
1: Mimo, jako synáček přišel jen teď na návštěvu, nebo proč se tam zjevil takhle z rána?
2: No, vstáváte prvé.
1: Jo, takhle jo. On s váma žije, Boženko, zase jsem nevěděl. Tak jo, tak dobré ráno, dobrou chuť od maminky a krásnou
2: dní. Vstává. Děkuji, nashledanou. Zdravím.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. A ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Dřevočal.cz. Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
10: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
9: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: No mi tak napadlo, protože samozřejmě Xendl je pracovní název, ano. Rodné jméno.
1: Ondřej Ládek.
0: Výborně. Michal David se narodil jako?
1: Štancl, Václav Štancl.
0: Vladimír Štancl?
1: Skoro.
0: To ti tak jo, jo, skoro přesně tak důležité je příjmení. To jsem ti dával kdysi, tak jako už dneska moc jako, jako nefakčí a nepracuje, i když pořád o něm víme, Ivan Varga. To je rodné jméno, jo, rodné jméno.
1: No já
0: jméno,
1: vím, a už mi to říkal asi 6krát.
0: Samý sval a v poslední době mám pocit, že jsem tam nějaký pích do tváře.
1: Martin Maxa.
0: To je zvláštní, že podle nápovědy a tak dál. Víš, kdo používal, teď se mi vybavilo, kdo používal...
1: Ráďo, jako chápeš, že k nám nikdo nepřijde na návštěvu nějaký host, jako nějaký zpěvák, nebo tak už nikdy.
0: Proč?
1: Protože vždycky něco takového plácneme.
0: Můžeš si na chvilku sundat sluchátka?
1: Rádě se mi snažil říct něco se tajně.
0: A potom mi došlo, že...
1: Nás natáčí televize Relax.
0: Jirko, prosím tě, tohle to vyšmiknem a podobně. Ne, jenom se mi vybavilo ještě jedno, mě to vždycky fascinovalo na gramofonové desce od Dády Patrasové.
1: Ano.
0: Jméno Emil Sinek. Kdo používal to na ten pseudonym?
1: A něco mi to říká, a nevím.
0: Je to slavná osobnost tvůrčího světa, hodně divadlo, hodně film, hodně scénáře, hodně texty písniček.
1: Tak to vůbec nevím.
0: Zdeněk Svěrák.
1: Fakt jo. Zdeněk jako Svěrák.
0: Emil Sinek, no.
1: A víš proč? Nebo proč?
0: Já mám pocit, nechtěl být spojovaný, protože myslím, že v té době nebyl zakázaný, ale právě s touhletou přezdívkou v několik písniček pro Dáru napsal na takovou tu první zásadní desku pasu písničky, no. Takže
1: to je
0: si
1: krásné.
0: Člověk nedozví, no.
1: To jsem teda vůbec nevěděla. Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
0: To je dobrá otázka.
1: No, protože to si můžeš přece i zvolit. Lucka Bílá si to zvolila sama, ne?
0: Já mám pocit, že to bylo trošku určeno, jestli Petr Hanek do toho nezasáhl.
1: No nebo někdo to vymyslel, ale tak, jakoby vlastně v podstatě si vem, že jsi úplně svobodný, jsi velký umělec, úspěšný, jo. Vyprodáváš haly Letnou O2 arény, tak pod jakým jménem bys takhle jako působil?
0: Já jsem měl několik takových jmén, když jsem si hrál na zpěváky, ale to byly jako autoři mých písniček, ale to bylo jako zahraniční. Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan. Si pamatuju. No co je, no?
1: Co je? To není zase tak originální.
0: No tak jako v České republice by to bylo originální. Nevím, neuvažoval jsem nad tím.
1: To bychom si mohli vymyslet a pak bychom se tak mohli přejmenovávat.
0: Dobře, tak jo, budeme mít jako své alter ego vlastně.
1: Je, třeba teď mi napadlo jako pro mě, jo, Petronella Lafaya třeba.
0: A co že by dělala za tvorbu?
1: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
0: Já myslím, že by to bylo super CZ. Za 4:08 Martin Fafika čerstvé zprávy.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Vendrni na Frýdecko-Místecku. Na silnici poblíž oblasti Záolší srazila se tady dvě osobní auta. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dále buďte opatrní na dálnici D35 ve směru na Olomouc v oblasti Příkazy. A pozornost se vyplatí na Znojemsku na silnici v oblasti Oleksovice. Havarovalo zde osobní vozidlo. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: V Česku začaly nákupy školních potřeb.

0: Martin Fabík. Rodiče v Česku už ve velkém nakupují školní pomůcky. Nejvíce se ceny zvýšily u dětských bot, a to až o třetinu. U přezůvek je důležité vybrat správnou velikost, protože mnoho dětí nosí špatnou. Odborníci také radí pomalu vracet děti ke školnímu režimu. Ceny ostatních pomůcek zůstávají podobné jako loni, některé dokonce zlevnily.
1: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí, pobyt v přírodě a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program, pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximálně výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou zhruba 500 korun.
0: Děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníku a na Dolní Moravu. Lipník nad Bečvou dokončuje velkou opravu městské knihovny. Takzvaný domeček prochází největší rekonstrukcí za posledních 30 let. V budově je nová střecha, podlaha i dlažba. Opravený prostor se veřejnosti otevře 19. září. Konat se tam budou výstavy, besedy i další akce.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české bajkery čeká na konci srpna velká výzva. Na mistrovství

0: Začni klidně.
1: Krásné ráno. Já jsem se tak nadechla, my jsme se oba nadechli, takže jsme vám oba dva chtěli popřát hezký den.
0: Hezké ráno a řekl jsem, nebo chtěl jsem říct, chceš přímo ze života?
1: Ano, chci.
0: A tak rovnou pochopíte, na co se dneska ptáme na Rádio Čas a nejenom ráno s Lenčou, ale vlastně celý čtvrtek. Martina nám poslala krásnou zprávu, dlouhou zprávu, ale ta hlavní esence zní takto.
2: Teďka jsem třeba potkala maminku s holčičkou a naše holčičky se vzájemně znaly. A my s tou maminkou jsme se viděli, nebo jakoby jsme si byli povědomé, my jsme se na sebe tak dívali, kde my jsme se viděli. A ta holčička říká, no, nebylo to v nemocnici, na pohotovosti, nebyli jste tam náhodou tak jako půl roku zpátky. A my jsme tak jako úplně na sebe zůstali hledět, říkám, no tak jako na pohotovosti jsme byli, ale jako vůbec si nevybavuju, že bychom se znali s tama. Jenom abych jako upřesnila, jo, ty naše holčičky mají 3 roky, ale řekla to ta starší dcera té maminky, jo, takže naše 3 leté určitě by nevěděli, že je to půl roku zpátky. Takže tak. Tak mějte teda krásný den a budu se těšit teda na další reakce.
0: Marťo, děkujeme moc, jenom děkujeme. Jsem nepochopil, jestli jste tedy o tamtud znali nebo ne.
1: Tak asi jo.
0: Jo, že jak jsem pochopil podle té odpovědi, ty maminky takové rozpačité, ale asi jo, že jo?
1: Ano, asi jo. My se vás totiž dneska ptáme, jestli máte paměť spíše na tváře nebo na jména. Mm-hmm. A tady to vypadá, že teda na nic, ale v tom případě.
0: No, ale zase u dětí hned se mi vybavilo, že se říká, že do určitého věku, co do nich nasypete,
1: jo,
0: tak
1: jo.
0: To tam jakoby udrží a že právě jakoby to rozvíjení toho mozečku a těch, i na jazyky prý jsou geniální.
1: A jsou extrémně všímavé, chytré, prostě. Já bych klidně i do té 3 leté řekla, že by věděla, že to bylo půl roku zpátky, jo? Takže krásný příběh, no a těšíme se samozřejmě i na další vaše příběhy na 776 12 800
0: 803. Dobré ráno, Moravo.

0: Jedna taková ze života, týká se tady Miley, týká se dalších věcí, které budeme hrát na Rádiu Čas. Je to docela zajímavé, mimochodem dobré ráno s Rádiem Čas. Bouračky, jo?
1: Ano.
0: Nejčastěji se bourá podle tebe proč?
1: Protože se lidi dívají do telefonu.
0: Uhum.
1: A holky, protože se malují v autě.
0: Jsem tam. Občas taky někdo se chce ukázat, jak má silné auto, že
1: jo, no
0: si hrají na Piráta silnice a podobně. Tak máme ještě nového kandidáta, který je tady potvrzen. Vědci z Harvardské univerzity, kteří to zkoumali a vyzkoumali, že v den vydání nejočekávanějších hudebních aut, stoupá, výborně, to mám radost, tak nám to řekni, Leni.
1: No, že když se vydá nějaké nové parádní album, tak potom je víc bouraček na silnici a evidentně je to způsobeno právě tím, že lidi si to vohulí v tom autě a jedou na plný plyn.
0: Nebo se v těch mobilech hledají ten nový playlist a podobně a opravdu v ten den D je nejenom jakoby počet bouraček, ale i úmrtí větší o 15%, přes 15%. Jo, takže všechny ty Taylor a všichni ti Harry Stylesové a podobně, tak jako... No, tak. Ne, pozor, nesvádět to na ně, jo, to není žádné alibi pro ty, kteří se nechovají za volantem tak, jak mají, jo, ale docela mě z toho až zamrazilo. Takhle, vybavil jsem si pár interpretů, na které jsem čekal taky jako děcko, akorát já nemám řidičák, jo.
1: Tak já občas taky si ohulím nějakou hudbu v autě. Napadlo mě, že vlastně nejbezpečněji vydal album Robbie Williams, mám pocit to poslední.
0: Nenápadně
1: tam to bylo velmi nenápadné, dokonce se spekulovalo o datu, to bylo posunuto právě kvůli albu Taylor Swift,
0: přesně tak, no.
1: A potom najednou bylo venku a nikdo nevěděl ani, co se vlastně stalo.
0: Kdo možná ještě ani slyšel, ale jako
1: to tak přeháním. Kdybyste náhodou to nezaregistrovali, tak Robbie Williams má nové album.
0: Britpop, že se jmenuje?
1: Ano.
0: Tak mimochodem zaznamenal jsem, nebo jestli máš stejný pocit, protože on měl pár let zpátky velkou krizi, on se hodně bál té padesátky, letos má tuším 52 roku, myslím, že už se vyklidnil a teď, jak jsem viděl nějaké záběry z jeho koncertu, tak už je to opět Robbie, tak jak ho známe, že prostě si musel projít takovou tou krizičko, jako jestli mi budou lidi mít ještě rádi. Dokonce mám pocit, že už i vypadá normálně, protože jeden čas taky mám pocit, že tam byl nějaké tomu Džárko či co. A tak nějak jako díky bohu za ty happy endy.
1: No, viděla jsem pár záběrů z jeho živých koncertů a úžasné.
0: Tu jiskru má, že je pořád, no.
1: Ano.
0: Takže prosím vás, i kdybyste náhodou si takhle chtěli jako ladit Rádio Čas, víte, jak Lenča vám občas zpívá, že jo? Dneska to byly Komáři se ženili.
1: Ano.
0: Bylo Final Countdown. Ráno si zpívala ještě něco. Něco jako vezeme.
1: Co o mně víš, jsi zpíval ty?
0: Aha, já jsem vlastně taky zpíval, no.
1: To
0: bylo na bouračku.
1: No to...
0: To bylo na bouračku a podobně. Ale hned ráno se tam mě vypíchla nějaké vezeme, nebo jdeme, nebedeme, já už nevím, co to bylo.
1: To už nevím, to už nevím. Ale já rozhodně ještě zase něco zaspívám, protože mě ke každé události napadne nějaká píseň.
0: Takže prosím vás, hlavně dobrý dojezd do cíle, máme vás rádi.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Prostřednictvím Rádia Čas a mimochodem možná už brzy na obrazovkách televize Relax, tam budete mít jako malou ukázku, malý obrázek. Jsem dal teď Lenči takovou malou filmovou výzvu, protože my řešíme, no dneska je to fakt hodně o
1: ano,
0: filmu, že jo,
1: dneska,
0: přesně
1: dneska
0: tak.
1: Dneska je to samý film.
0: Tuším, že v listopadu letošního roku bude mít premiéru film I Rocky, nebo I Play Rocky, jsi říkala?
1: I Play Rocky.
0: Jo, česky to bude Já Rocky a v podstatě je to o té cestě ke slávě, která se de facto odstartovala před 50 lety, protože v 76. měl premiéru film Rocky, který získal několik, tuším 10 nominací.

0: by velmi pracovitého Sly Stalloneho, kterému se do té doby nedařilo, udělal tu mezinárodní hvězdu. A herec Anthony Appolito, nebo Tony Appolito, se prýmu má v tom traileru hodně podobat. Já to neviděl, říkám, Leni, mrkni, tak povídej, přeháněj.
1: Úplně, je to on. I s tím, s těma očkama, jak on má taková specifická očka, Sylvester Stallone, tak vypadá fakt úplně stejně, no. Jak v tom prvním roce. Je to teda úplně neuvěřitelné.
0: Já teď právě hledám toho herce, jak vypadá. Aha, už chápu. Tohle je originál, takže ty očička má pořád stejné, že jo?
1: Je to tak. Takže opravdu velmi důvěryhodný Sly Stallone. Uvidíme, jak ten film, no, tak víš co, někdy je to vždycky 50-50, no.
0: Takhle, přiznám se, a možná mi to mrzí, já teda nejsem jako na ty sportovní filmy, no. Z Rockyho znám jenom slavné fragmenty, třeba vybíhání schodů a podobně, možná jako nějaký zápas, ale si říkám jako, že možná bych si měl doplnit tuhle tu mezeru a mrknout na to, protože tenkrát jako v těch to udělalo fakt jako velký boom, no. Viděla jsi?
1: Viděla, ale musím říct, že v té době, možná teď, kdybych to viděla znova, tak budu nadšenější, ale v té době mi to až tak moc neučarovalo.
0: Pokud jsem nepletu, i spoluautorem scénáře byl, jo. Pravdou je, tak jako nalijeme si čistého vína, to je asi jenom o téhle té části života, protože později tam bylo možná víc i zlatých malin a podobně různých, jako... Takový ten roztomilý film s tou Dolly Parton, kterému jsme se bavili asi před půl rokem, že jo, kdy hrál country zpěváka v takovém jako oblečku, velmi drak oblečku, takže jako taky má pestrou kariéru ten Sly, no.
1: Ale tak prostě mně to přijde takový normální vývoj, jako ne každý může být Leonardo DiCaprio, který prostě na co sáhne, tak to je úžasná herecká příležitost, takže mě vlastně baví ti herci, kteří mají nějaké ty propady nebo nějakou tu vlnku v té kariéře.
0: Ale jako přesně tak, jako myslím, že hůř by se točilo právě film o Leovi, jo?
1: Asi no jasně, takhle, jo? To by byla nuda úplná. Tam by se vlastně jenom střídali ty modelky a jinak by to byla nuda.
0: Já jenom pořád bojuju vždycky s tím, že u těch filmů, viděl jsem já, no tak jasně, člověk viděl Evitu, ale tam to koukal jako fanoušek Madony tehdy. Já jsem vždycky nervózní z toho, že když já nemám rád filmy, u kterých vím, jak to dopadne, jo. Jestli mi rozumíš, jo? Což třeba prý, nevím, jestli jsi viděla, já ne, pořád se přiznávám, což prý tak není u Bohemian Rhapsody, protože člověk jako čekal, že to bude až do konce a to končí někdy v 85. A ještě 40-50% pravdy?
1: Tak jako...
0: Leča mimochodem koutky dolů, ale výrazně. My už jsme se o tom 100krát bavili, takže to můžeme říct, že jo?
1: Prosím vás, ano, Bohemian Rhapsody. A dokonce to tady padlo, když jsme měli téma nejoblíbenějších filmů, tak někdo to má... Je to pěkné. Jo, ale mě nikdo
0: až
1: nenamluví.
0: Moc pěkné.
1: Až moc pěkné. A mě nikdo nenamluví, že prostě celá kapela Queenů byly spořádaní slušní hoši od rodin. Prostě jako si myslím, že ne.
0: No,
1: protože v tom Bohemian Rhapsody bylo všechno velmi pěkné,
0: uvázané,
1: takový tačkové to byly. A jenom ten Freddy tak trošku
0: zlobil. Ano, přesně tak.
1: Ale tak úplně maličko. Takže to byla spíš taková jako pohádka, ale tak chápeme, že chtěli vzdát hold a tak. A to je právě to nebezpečí těch filmů o těch legendách. Jo, že aby náhodou se tak nějak trošku neuškodilo, tak to potom tak nějak jako plave po povrchu a teď už jsem ale úplně Mirka Spáčilová.
0: Teď jsem chtěl říct, to se tady dva sešli, že? To jsou dva odborníci tady, hele, ale takhle, na nic si nehrajem, prostě mluvíme za sebe a o tom to je, jo.
1: Mě teď úplně napadlo, jako by někoho zajímalo, jako co my si myslíme o filmech, že? No takže se vrátíme zpátky k iPlay Rocky, uvidíme, jaké to bude, my se na to moc těšíme a opravdu Sylvester Stallone tam problikává v každém záběru.
2: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Napadla mě další píseň. Píše se, ve hvězdách hvězdy jsou, jízdní řád. Toliko na rádiu Čas úvod k Milanovi Glanarovi, protože právě teď budou horoskopy. Tedy až si rádě dopíše zprávu.
1: Já nedopíšu zprávu, já posílám jakoby odkazy to, o čem jsme se bavili teď našemu. Ano. Ježíš, ne, to posílám kamarádovi, to ne. Já potřebuji, no tak jo, tak já to vypnu, já to pošlu potom. Já nemám rád nerozdělanou práci, rozdělanou.
0: Nedodělanou práci.
1: Ano, ano.
0: No, no. My totiž posíláme to, o čem se bavíme, tak i vizuálně do televize Relax, kde nás můžete vidět mezi 6 a 8 hodinou raní, potom i někdy dopoledne.
1: A o víkendech a někteří pořád, ale slyšel jsem a teď jako bez legrace, občas jako fakt někdo, jo, to tě potěší.
0: No.
1: Včera jsem byl na fyziu.
0: Ano.
1: Mám zase jako záda plná količek. A můj fyzioterapeut je fakt jako borec a je to takový ten, jak jsme se bavili před chvílí, trošku roky, jo?
0: Ano.
1: I tou mluvou, moc to nenamluví, takový jako chlapák a podobně. A včera přijdu a on, neviděl jsem vás na billboardu. A já nikdy nevím, co mám říct, a já jsem řekl, možná. A on, nějaké dobré ráno. A já říkám, kde, protože ty jsi mi zmiňovala, že jsi viděla spíš v menších městech, tak prý už jsme v Ostravě, prý u Globusu.
0: Jo, my jsme i v Ostravě, ale i v Brně vysíme. Máme jeden.
1: Kecáš.
0: Jo, po cestě na Přehradu.
1: Jo?
0: To jsem ti neříkala,
1: ne,
0: jak můj tatínek.
1: Ne, to jsi mi neříkala, přesně. Vlastně jo, jo, něco,
0: jak můj tatínek, prosím tě, viděl.
1: Pardon, teď je to jako minutka, taháme si triko, jo.
0: Taháme si triko. My máme billboardy na Dobré ráno Moravo, takže nás můžete potkat i vizuálně v ulicích města. No a můj tatínek mi volá a říká, ty jako, víš, máte billboard tady? A já říkám, kde? No, že jak se jde na Přehradu? A já říkám, jo, jež, no, tak to je fajn, ne? A on říká, jo, je to dobrý, není tě tam poznat.
1: Já bohužel opět musím dodat, ale je dobře, že nepoužili fotku, která slíbila Lynči, jo?
0: Jo, počkej, jakou?
1: No ta naše slavná, ta moje oblíbená.
0: Jo, já tam nešilám, to se rádě pořád dělá srandu, to je náhodou krásná fotka, jinak toliko teda můj tatínek tady.
1: Začalo to tím jenom, kdy nás můžete vidět i v tom pohybu, no.
0: Mimochodem chtěla jsem teda ti poslat dokonce taky fotografii našeho billboardu a chtěla jsem k tomu poslat komentář Světská sláva, polní tráva.
1: Protože jsme zarostli opravdu nějakou zelení, ne?
0: To ne, ale v Kopřivnici už jsme strhaní.
1: Hele, upřímně i teď a tady. Jo, a teď jsem měl pustit Milana, jakože to bylo vtipné, takže pouští Milana. Radio Čas.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude dosti divoký. Projevovat se budou dopady karmických událostí a ne těch, které mají kořeny v hluboké minulosti. Vyhrocenější by mělo být prožívání našich emocí. Bude tak dobré, když si zachováme nadhled a laskavost a pak nám půjdou vztahy i práce skvěle od ruky. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři budou řešit starší resty. Váhy chytí druhý dech a blíženci se mohou rozptylovat zbytečnostmi. Štíři uplatní svou promyšlenou vztahovou strategii. Ryby potěší nastavený vnitřní klid a radci svými aktivitami upevní svůj domov. Lvi povedou ostatní k úspěchům. Berani vybíjí svou energii v pohybu a Střelci získají cennou inspiraci. Kozorozi mohou udělat významný krok v kariéře. Býci vyřeší nutné nákupy a Pany dotáhnou svůj osobní projekt do již velmi slibného stavu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
4: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v chodě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Tomu říkám stělesněný optimismus. Tak doufáme, že nejenom tahle písnička, ale i další na vlnách Rádia Čas zabrali a že máte pohodové čtvrteční ráno. S Lenčou a Radimem.
1: Letíme letem světem internetem, no a já pro tebe mám na výběr. Mm-hmm. Můžeme se podívat buď do Ameriky, anebo do Bratislavy. Kam bys rád?
0: Jo, o Bratislavě jsem teď něco slyšel, ale už jsem zapomněl co, nebo přesně řečeno četl zase. Tak a spíš to mě zajímá, jakoby co, že jsem to vlastně četla a jestli se mi to vybavuje, ale jenom jakoby titulek.
1: Bratě a Slováci, co vyvedli, mm-hmm. Jo.
0: Vyvedli, tak, aha, já si myslím, že se něčím chtějí pochlubit, ne, tak jo.
1: Právě po Bratislavě se proháněl takový speciální kabriolet, jeden muž
0: žluté
1: se tam...
0: Žluté autíčko, že
1: ano,
0: nějaké.
1: Žluté mm-hmm. autíčko a zastavila ho policie a dostal celkem tučnou pokutu. A teď ten důvod je celkem prozaický, on to totiž původní kabriolet nebyl.
0: Handmade.
1: Byl to handmade, ano. Mm-hmm. On měl takový starší Citroen, ten pán, a uřezal mu střechu a potom se tím proháněl po ulicích, jakože má nový kabrio. Hodně mě bavilo, protože tam na těch fotografiích přídavných je vidět, jak on uřezal ty sloupky a tu uřezanou část vlastně zalepil gafou černou. Jo, on to vlastně
0: prosím
1: oblepil.
0: Tě, co je gafa, protože znáš
1: lepící páska.
0: Jo, tak já už vím, ale dobře.
1: Pevná lepící páska.
0: Ještě poberu, ano.
1: Ano, takže pevnou lepící páskou to tak jako oblepil, no a potom se to tak štrádoval po ulicích města.
0: Takže strážci zákona, protože on byl nějak jako odchycen, že jo?
1: Ano.
0: Takže oni... jestli dobře chápu, to mi musíš vysvětlit, ty jsi řidička, protože jako nápadité to je, ale ono to asi musí splňovat jako nějaké zásady správného, zdravého automobilu, že?
1: No
0: takže
1: tak,
0: asi to se jim nelíbilo.
1: Hele, pamatuju si doby, kdyby to nikomu nevadilo.
0: Protože lidi si tak tunili tak různě, že?
1: Ano, protože já co si vzpomínám, co jako kdysi dávno za mých mladých let se dělalo s auty a jak se tunili, tak to tady uřezaná střecha ještě nic. Každopádně v současné době na všechno jsou tabulky a na všechno je prostě nějaký předpis a podle předpisů každé to auto, které jde do silničního provozu, tak musí splňovat nějaké bezpečnostní podmínky a to tedy, když ho potom seřežeš nebo nějakým způsobem upravíš, tak nesplňuje, protože zasahuješ do nějakých jako bezpečnostních věcí toho vozidla.
0: Kdybyste si ho chtěli prohlídnout, jukněte na internet nebo v záznamu na televizi Relax, tam ho taky uvidíte a sami můžete posoudit. V rámci těch tabulek i my je tady ve studiu Rádia Čas máme.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
0: A ta tabulka mi říká, že nemáme splněnou ještě jednu příjemnou povinnost, a to je...
1: Další kolo časovaných hodin.
0: Přesně tak, takže e-shop.ventobohemia.cz, tam si můžete s pomocí voucheru nakoupit za 500 v případě, že se na linku Rádia Čas dovoláte...
1: Jako třetí v pořadí a ta linka je 7766 12 800.
0: Kdo si hraje, nezlobí.

0: Rádia Čas.
1: Pěkné ranní pozdravení a opět na linku Rádia Čas. Lenča a Radim na jedné straně a tam u vás, kdo pak, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Stanislava.
1: Zdravíme, Stáňo, tak dneska už sondujeme prakticky celé ráno, zeptáme se i vás, co vy a paměť na buď to tváře nebo jména lidí, které potkáváte. Co vám jde líp, případně hůř?
2: No, už je to horší, ale možná spíš ty jména si dřív zapamatuju.
1: Takže vlastně, na pozor, jména, to slycháváme dneska málo.
3: Velmi málo,
1: jo,
3: velmi málo.
1: Jste to řekla jako takhle, takže jsem musel jako přeložit v hlavě, jo, takže, protože většina říká, jo, spíš dám tu tvář, že znám jména, ne, tak pozor, tak jako...
2: Já to mám obráceně asi.
1: To se vám bude dobře dneska odpovídat, protože přece jenom u časovaný hodin se musí trošku zapřemýšlet, i když je to jednoduché, během časového limitu, Lenča má otázku.
3: Takže jdeme na to.
1: Pojďme na to.
3: Ve kterém městě se nachází známý kabaret Moulin Rouge?
2: Paříži.
3: Nemůže to být Barcelona?
2: Tam jsem byla taky, ale v Paříži jsem ho viděla.
1: Se vám tam trošku jakoby zmnožili hlasy potom, pak tam někdo měl odborný komentář, rozhodně jsem slyšel ohryzek, takže muž, takže pan manžel měl, co dodával pan manžel?
2: Prosím?
1: Co dodával pan manžel, protože on říkal,
2: co jsi si tady breptal?
1: Jo, takhle.
2: Pro sebe.
3: Možná, jestli neříkal, tam jsem byl vevnitř.
2: Že by?
1: Byl jsem na Kankán. Takhle, nepoznali jste se tam, jo?
2: Na to asi nemáme peníze.
1: No, jako takhle, dobrý základ
2: už
1: máte. Máte 500, pravda ne do Moulin Rouge, ale máte 500 na nákup na e-shopu ventobohemia.cz. Tak.
3: Takže moc,
2: děkuju moc.
3: Moc gratulujeme, užijte si výhru a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naschledanou, hezký den.
1: A 2 měsíce pauzička.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Rádio Čas.

0: Hodně dneska zmiňujeme Facebook Rádia, pardon, WhatsApp Rádia Čas. WhatsApp. A já se právě chci zeptat na Facebooku Rádia Čas k dnešní otázce, co se týče paměti, jo, jako jestli spíš si zapamatujeme něčí jméno nebo tvář, tak kdo tam pomyslně vítězí, Lení?
1: Já myslím, že pořád jsou to ty tváře. Evička píše, když jsem ještě dělala ve staré práci, jsem si pamatovala tváře, jména, čísla, adresy těch lidí, co k nám chodili a dokonce i poštovní směrovací číslo. Teď už si pamatuji jenom čísla, která jsou mi k ničemu. Ale v hlavě mi zůstala i tváře, i jména, ale s těmi je to horší, tedy s těmi jmény, takže opravdu pořád vedou ty tváře. A mimochodem je to pravda, my jsme si dřív pamatovali mnohem více věcí. I ta telefonní čísla si pamatuju, že jsme museli nějak znát na ty nejbližší kamarádky. Uh-huh. Pořád se to psalo po papírcích, tak to bylo jednodušší, že to mít v hlavě než
0: hlavně
1: na papírku.
0: Jako, když jsme úplně byli jako děti nebo mladí, tak ta čísla byla i kratší, že jo? Dneska už je to jako devítimístné a podobně. Devítimístné.
1: Mimochodem má to blahodárný účinek na mozek, když si pamatujeme, nebo když se učíme věci na spaměť. A kdy se ta poslední naučil něco na spaměť? Já už to vůbec nepamatuju.
0: Asi něco jo, akorát teď nemám jako konkrétní věm, ale občas se ti tam něco dostane automaticky, když si to pořád opakuješ a podobně, jo. Takže možná na krátkou chvíli. No. Takové ty, které potřebuješ jenom pro určitý moment a potom jdou z té hlavy ven, jo.
1: Já třeba jsem se naučila naposledy, a to už je dost let dozadu, tak kreditovou jízdenku na autobus. Protože když jsem jezdila z Brna ještě žlutým autobusem, tak nebyly žádné QR kody nic a hlásilo se číslo té jízdenky. A mě to pořád, jsem to měla všude po papírech, vždycky jsem to někde vytratila, tak jsem si to potom naučila nazpaměť.
0: Dodnes to tak někteří vyjmenovávají, protože chtějí ukazovat to pípátko a tak dál. Abychom se vrátili k věci, tak zasondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska. Tady je výsledek schválně.
2: Takže jestli si pamatují spíše jména nebo tváře, já bych řekla, že asi jména, na tváře teda moc nejsem a hlavně, když nenosím brýle, tak ty tváře ani moc tak nerozeznám.
3: Jako tak celkově nezapomínám.
4: Tak co nevím.
5: Já si většinou pamatuju spíše jména, ale to kvůli tomu, protože si to jméno spojím s někým, koho znám a tím pádem si toho člověka vlastně lépe zapamatuji.
6: Tak to je asi můj největší problém životní a zapomínám skoro úplně na všechno.
0: Prostě buďte otevření, napište nebo nahrajte a mimochodem jenom taková tečka na závěr přes WhatsApp, protože jsme zmínili, že nás můžete nejenom slyšet, ale jsem tam i vidět. Dokonce i ve městech. Ladislava poslala zprávu, pěkný den z Hranic. Tady máte billboard u Lidlu a není špatný. Fotky na občanku focenou na úřadě jsou horší. Děkujeme, Láďo. Nebo jak vám říkají Láďo, ne? Že? Laděnko.
1: Laděnko, ano, děkujeme. To mě uklidnilo.
0: Jsme rádi, že to není špatné.
1: Tak o takovéto procentičko je to lepší, než fotka na občanku.
0: Což je masakr. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Laj, la, laj,
1: nachmelené chardonnay. Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Krásné raní, teď už vidíme Aleše, tak dopolední pozdravení ahoj, za tým Rádia Čas, o víkendu zase o něco blíž. Ali, ahoj, zdravíme tě.
1: Ahoj.
0: Že se jmenujem?
1: No, hele, na tohleto téma, jo, kolikrát někdo přišel do studia číst zprávy, já jsem v tu chvíli okno prostě a neřekl jsem a teďka jsem začal tápat, jo. Mm. Stalo se vám to někdy, že vám prostě vypadl kolega jméno?
0: Mně v životě. Tady,
1: jo, mně jo, člověče, mně jo.
2: Teď mi pořád říkáš jinak.
0: Zůstaň takhle, prosím tě, na mě teď, prosím tě, jo. No. Jako má barvu očí Lenča?
1: Já nevím, šedou? Nevím, já se jí nedívám do očí.
2: Já se jí nedívám do očí, a kam se díváš?
1: No ty ses dívala na rádio, tak jak jsem měl vidět, jak máš oči.
0: Ne, protože my se dneska ptáme, jasně, že spíš jako teď nahazuju tu otázku, jestli spíš si zapamatuješ jako lidskou tvář, nebo právě jméno
2: nebo
0: toho
2: jméno.
0: Člověka.
1: Nebo jméno. Vůbec nic, člověče, já jsem takový, a možná to je tím, že když my jezdíme po těch akcích a posloucháme, potkáváme spoustu lidí, tak ti to vypadne, jo. Někdo přijde a řekne, jo, já jsem někde viděl, ale nevím, jak se jmenuje, kdo to je a tak dále. Samozřejmě známý, jo, co je kolem tebe, to je jasné, jo. Ale takový ti potkáš ho jednou za půl roku, nevíš, jo?
2: No, někdo no.
0: A ještě jednu věc jsme s Lenčou dneska načali, což kdysi bylo jasné, dneska už ne, samozřejmě neříkej GDPR, ale dal bys dohromady telefonní číslo svojí ženy?
1: Určitě.
0: Ty ho umíš. No, my se bavíme, že u těch nejbližších, až já teda u mě na jednu, dvě výjimky vůbec neznám.
2: Já neumím vůbec.
0: Čísla,
1: ne, neumíš, ne. Svého syna ne, ale ženy ano.
0: Paní, jo, to je ten asi close člověk.
2: Ne, tak já se to dneska naučím, protože já za to od mého Marti dostávám bídu neustále, že neumím jeho telefonní číslo, protože on moje umí.
1: Hele, já neznám značku svého auta. Jo, já se ji nepamatuju, já se vždycky musím podívat, mám to v mobilu na fotce, prostě nevím.
2: Každý máme něco, no. A ono, přátelé a milé děti, s věkem toho bude čím dál víc.
0: Tak jinak ceníme upřímnost, protože jste dneska úžasní. Pište, nahrávejte, ať má taky Aleš z čeho brát a my ti přejeme krásnou směnu.
1: Děkuju.
3: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
6: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.

0: Dávejte pozor ve Vendrni na Frýdeckom Místecku. Na silnici poblíž oblastí Záolší srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní na Vsetínsku na silnici poblíž vlakové zastávky Brňov. Osobní auto se střetlo s pojízdnou prodejnou. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-jih na silnici poblíž Retromuzea. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Dále se řeší nehoda dvou osobáků v oblasti Brno-Venkov na silnici poblíž oblasti Tvarožná. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Vás vítá Martin Fabík. Česko dnes potrápí silné bouřky. Nejprve dorazí na severozápad Čech, později se přesunou i na jihovýchod země. Bouřky může doprovodit silný vítr, kroupy a přívalový déšť. Rychlost větru se může pohybovat kolem 70 km v hodině a kroupy mohou mít až 2 cm.
1: Morava aktuálně.
0: Karvinská městská část Louky se mění. Město už představilo další velký projekt, nové komunitní centrum. Co nabídne, to nám už prozradila mluvčí Monika Danková.
2: To má nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
0: Vedle komunitního centra město chystá také výstavbu nové mateřské školy. Olomouc chystá nový hokejový simulátor. Radní schválili záměr vybudovat nové tréninkové místo. Využívat ho budou mladí hokejisté i hráči extraligové Olomouce. Pomoci má hlavně s přesností, silou a technikou střelby. Přesná cena bude známá až po dokončení projektové přípravy stavby.
1: Rádio Čas, sport.
0: A českého

dneska začnu takhle, kolikrát se mi stalo, že je se mnou ve studiu kolega, kolegyně z redakce při zprávách a já zapomenu jméno. Samozřejmě taková trapná situace, ale je to sekunda, člověk si potom vzpomene, že jo, ale tam to někdy je, nebo někdy bylo. Asi nebudu sám, kdo má občas tohleto okno. A tak dneska zjistíme, jestli jste spíš mistři tváří, nebo králové jmén, anebo jednoduše takový tí profesionální zapomínači. Tak ta Leše Šklovala, Vydařený čtvrtek, i si ty, které milujete, a za chviličku vaše příběhy, kde paměť hraje hlavní roli. Jdeme za muzikou. Radio Čas.

0: Paměť na jména a tváře je velmi zajímavá věc. Mozek totiž nespracovává jméno a obličej úplně stejným způsobem a proto se nám tak snadno stane, že někoho si tedy pamatujeme a někoho ne. Jinak Hanka z Budějic, zdravíme do Budějic, píše, no, já si samozřejmě pamatuju tváře více než jména, ale nejhorší je, když si pamatujete tvář, kterou, jak později zjistíte, vůbec neznáte. A to se mi stalo, že jsem se u nás na jihu setkala s jedním koloběžkářem, kterého znám z koloběžkové skupiny, a chlapíku, kterého byl ubytovaný v kempu, mi strašně byl povědomý. No, 2 hodiny jsem tam přemýšlela, odkud ho znám, než jsem přišla na to, že ho nejspíš neznám vůbec. No, to se často stává, nebo Martina píše, já v rámci své profese, a to věřím, zdravotnictví, si nepamatuju vůbec jména. Za to lidské tváře si pamatuju velmi. A to i z příběhy okolo nich. Tak pamatujete si spíš jména anebo tváře? Já bych to viděl ještě na hlasovku, je s námi pravidelně Marek, takže Marku, já přeju hezké dopoledne, tak vy tváře, jména.
1: Pozdravím všech posluchačů Radia Čas, já si pamatám tváre si pamätám tých ľudí podľa očí a tak ďalej. Keď som hral futbol, som mal viac ako 250 spoluhráčov a áno, tváre, u niektorých tvári si dokážem spojiť aj mená, takže asi vitamíny na obnovu paměti zaberají. Krásný den všetky, Marek.
0: Někdy to nepomůže, ale já jsem teď přemýšlel asi ty tváře více než jména, že někdo za vámi přijde. Jo, znám tě, ahoj, teďka se s ním bavíte. A říkám, ježišmarja, kdo to byl, jak se jmenuje a tak dále, a tak dále. A jsou situace. Takže pamatujete si spíš jména nebo tváře. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, klidně i hlasovka jako Marek 77 66 12 800. A já hraju hity, které milujete.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas.

0: Dneska hlavní roli na rádiu Čas paměť a paměť v kurzu Den co den s naší ranní partou ve Víš nevíš, takže pojďme s Lenkou, Ráďou a také Martinem zahřát mozkové závity. Já za chviličku budu mít pro vás tipy na skvělé prázdninové akce, na to si počkejte, třeba využijete. No ale teď platí, tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: 20. srpna je světový den za A včel, za B pavouků, komárů nebo velbloudů. A hodně lidí to trápí, takže
4: tak
3: to
4: já myslím, že pavouci, já bych řekla včely.
5: Tebe trápí včely?
4: Tak když mě bodne.
5: No, komáři.
3: Ano, přesně tak.
5: Tak to si neuznám, to tady typujeme úplně.
4: Komáři se ženili.
3: Máme tady další otázku z historie.
5: Leni, prosím tě, je nějaká věc, na kterou nemáš ty jako hudební věm a podobně?
4: Ne, v podstatě to mám na všechno.
5: Na Spotify vlastní playlist a podobně.
3: Jak se jmenovala vesmírná sonda, která 20. srpna 1975 odstartovala na Mars? Apollo 11, Viking 1 nebo Mars Express?
4: Apollo 11.
5: Ale raketa, ne?
4: Ale Apollo lítalo na měsíc, ne?
5: Zkus ty další dvě?
3: Viking 1 nebo Mars Express?
5: Tak Viking to bylo.
3: Viking 1, ano, správně. Vyjmenujte všechny planety sluneční soustavy.
5: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Stop.
3: Pluto už nepatří.
4: Pluto už nepatří,
3: a podle čeho se určuje jejich pořadí?
5: Podle velikosti, ne, od vzdálenosti od Slunce.
3: No, jste dobře. Poznejte zpěvačku podle hudební ukázky, jo, která dneska slaví narozeniny.
4: Komáři se ženili.
3: Je to americká zpěvačka, herečka a skladatelka. Slaví dneska 34. narozeniny.
5: 34. jo.
4: A není to taková ta Sabrina Carpenter nebo něco takového?
3: Má celkem známé jméno a to jméno je takové...
5: Používá jméno i příjmení?
3: Jo, ano.
5: Jméno i příjmení.
4: Dua Lipa?
3: Je vám na možnosti, jo. Za A Selena Gomez, za B Demi Lovato, za C Miley Cyrus.
5: Demi má silnější hlas.
3: Demi Lovato.
4: Demi Lovato, já jsem to říkala.
5: Nějaké vysoké tóny.
3: Já jsem hledal písničku, tak jsem vybral písničku, kterou znám a kterou byste měli znát i vy. Dobře.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas.

0: bavit.
1: Co takhle zažít pouťový víkend v Kopřivnici? Pokud ano, tak 21. až 23. srpna se skvělým programem. Tady budou zpívat Lenka Dusilová, Michal Horák, Fleret a další. Tady budou tři dny plné hudby, zábavy, atrakcí a skvělé nálady. A více se rozvíjíte na kdk.cz. A pozor, vstup na tuto akci je zdarma. Tady bude platit, že to krásně zavoní, protože teď budu zvát na chutě kraje Jeseník. Tato neděle od 10. hodiny Smetanovy sady. K tomu místní speciality, doprovodný program také s promotýmem Rádia Čas a celým dnem vás provedou známé tváře a kucharské osobnosti, takže i tady bude platit skvělé letní zážitky a hlavně dobrou chuť. Už tuto sobotu Beerfest Bílovec na nádvoří zámku Bílovec. Od 13 hodin ochutnávka různých druhů piv a doprovodný program. Přidá se také náš promotým a těším se na vás, osobně tedy z hity, které milujete. No a ještě pozvu na Svatováclavský hudební festival, který se koná od 2. do 28. září 2026. No a proběhne v kostelích, koncertních sálech a dalších výjimečných památkách Moravskoslezského kraje. No a k tomu už jenom užívejte, bavte se a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity.

0: No schválně, kdo z nás by neposlouchal muziku v autě, a každopádně je tady jeden takový nový čerstvý průzkum, který říká, že poslouchat muziku v autě se někde nevyplatí. Kdy, co zjistili věci, se rozvíte do 10, do 15 minut, takže i na to si počkejte. No a Martin Fabík je už tady s novými zprávami a taky pohledem na cesty Moravskoslezského kraje. Takže pojďme na cesty, pojďme na čerstvé novinky a bude 10 hodin, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D2 v oblasti Brno-jih na nájezdu a výjezdu v oblasti Dolní Heřpice. Nákladní auto se střetlo s karavanem, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v oblasti Brno-venkov na silnici poblíž oblasti Hajany. Srazila se tady 3 osobní vozidla a pozornost se vyplatí dále na silnici v oblasti Tvarožná poblíž Motorestu. Řeší se zde nehoda 2 osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Za jízdu bez dálniční známky padly v Česku vysoké pokuty. Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les a brněnští strážníci letos řeší více autovraků. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku letos spadly pokuty za téměř 48 milionů korun. Od začátku roku do konce července policie a celníci odhalili přes 630 tisíc jízd bez platné dálniční známky. Kontrola probíhá pomocí kamer ve služebních vozech policie České republiky a také na mytných branách. Řidiči nejčastěji známku nemají, zapomenou na její platnost nebo špatně zadají údaje. Podle televize LTV Plus se průměrná pokuta pohybuje kolem 2000 korun.
2: Morava aktuálně.
8: Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les. Vznikne v něm několik tematických okruhů a ptačí stezka. Další podrobnosti má mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
9: V první fázi počítáme s tím, že dojde k propojení již revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Bude zrekonstruována komunikace vedoucí od tůní ke křižovatce, tak aby tůně byly pohodlněji dostupné pro návštěvníky. Do konce září by měla být dokončena stezka vody kolem tůní, která nabídne interaktivní prvky. Tato prvně dokončená stezka by měla být vzorovým příkladem pro ostatní připravované stezky a okruhy.
8: Brněnští strážníci letos řeší více autovraků. Evidují přes 240, to je o čtvrtinu více než loni. Lidé si stěžují hlavně na zabraná parkovací místa a nepořádek kolem vraků. Nejvíce případů je v Brně středu, další pak v Králově Poli a Brně sever. Odstranění vraků může trvat i několik měsíců.
4: Rádio Čas Sport.
8: A Artis Brno čeká pořádná fotbalová bitva. V Šancelize přivítá v sobotu 22. srpna pražskou Spartu. Výkop je v 17 hodin v Šipex aréně. Domácí Artis se pokusí před vlastními fanoušky favorita zaskočit a získat důležité body. Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupňů.

0: Rádio často čtvrteční a také Aleši Škobal rádi budeme dělat společnost. Jinak na cestách s poslechem muziky, pozor, ano, kdo z nás by v autě neposlouchal muziku. Jinak vědci zjistili, že když se vydá nějaké hitové album, přijde nějaká novinka, tak je to všechno spojeno s tím, že více bouráme. V čem se to tedy odrazí a proč k tomu dochází, tak to víte za chviličku. Jinak ode mě tedy od Aleše Škobala šťastnou cestu a hezké dopoledne. A protože platí, s muzikou jde všechno líp, takže opět posílám hit, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Nevím jak vám, ale mě léto, prázdniny a dovolené strašně rychle utíkají, tak jak vždycky říkám, letí to, protože už se hlásí o slovo hokej. Ano, je to tak. A tak ode dneška až do 22. srpna proběhne v RT Thorax aréně v Ostravě tradiční hokejový turnaj o pohár RT Thorax. Během 3 dnů se na ledě představí týmy HC RT Thorax Poruba 2011, AZ Havířov, JKH Jastřabě a Rytieri Martin. Takže přijďte na zimní stadion podpořit své favority, bojího prestižní pohár, no a užít si tady vždycky tu skvělou hokejovou atmosféru. Ono, každý fanda, hlasivka se počítají, ať je tady veselo. Takže teď muzika a hity, které milujete z Rádio Čas, a zůstaňte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádi Čase s vámi a já mám pro vás jeden skvělý tip, je to pořad Ženy v čase, je to inspirace pro ženy, které chtějí žít vědomě, s lehkostí, vlastním stylem. Tak je dneska po 18. Eva Rigler, Lenka Lišková, no a dnes to zavoní létem a sluníčkem, takže Lenka Zevou se zaměří na lněné oblečení, řeč bude o trendech focení, tedy jak na fotkách se tvářit, abychom byli takzvaně trendy. No a klasicky nebudou chybět rady našich babiček, takže dneska v 18 hodin Ženy v čase, tohle vás bude bavit. Hity, které milujete. A víte co, já ještě přidám pohled z okna, takže jak bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Život plynu dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: se schválně zeptám, jestli máte v autě puštěnou muziku, ale kdo by neměl, že jo. Takže pozor na nová alba, studie vědců, je to z Ameriky, ano, z Harvardu, dokázala, že vydáním největších hudebních hitů vzrostl počet obětí smrtelných nehod, a to právě v Americe o 15%. Ono lidé, když vyjde nějaké nové album, tak streamují o to více, hledají tohleto album, protože je to novinka. A v podstatě více potom bourají, protože když hledáte něco v telefonu, takže samozřejmě ta pozornost už je někde jinde, než by měla být. Takže právě těch pár vteřin, kdy tedy koukáme na ten display, může být fatálních. No a týkalo se to třeba alb Taylor Swift nebo Harryho Stylese, když vyšly jako novinky. Studie sice nedokazuje přímou souvislost, ale jedno je jasné, že ten nový hit si můžeme pustit kdykoliv. Já si často v autě vždycky přehrávám hit parádu těch nejrotovanějších singlů u nás v České republice, protože dělám s muzikou, takže taky no, se budu muset polepšit, protože ano, když ovládáme mobil, tak potom ta cesta, to už je tak 50 na 50, že jo, že věnujem tu pozornost půl na půl. Takže třeba teď na cesty hity, které milujete, a hlavně dobře dojďte domů.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Nachmelené chardonnay.
3: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem, najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené, to je hravá chuť vína s chmelem.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete.

0: Hezky dopoledne s Rádiem Čas, tak další poukázka na obědy do vaší firmy leží tady přede mnou ve studiu a rádi předám. Takže z obědovky se určitě ozvou, bude to po 10:30 a popřeju dobrou chuť. No a Martin Fabík má pro nás další důležité informace ve zprávách Rádia Čas a mrkneme také na cesty Moravy a Slezska. Bude 11 hodin.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
4: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku na cestě poblíž obchvatu. Srazila se tady dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Dále se řeší nehoda na Zlínsku v ulici Havlíčkovo nábřeží. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Holubic. Havarovalo zde vozidlo. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: V Česku začaly nákupy školních potřeb. Město Ostrava znovu finančně podpoří školy a Lipník nad Bečvou dokončuje velkou opravu knihovny. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Rodiče v Česku už ve velkém nakupují školní pomůcky. Nejvíce se ceny zvýšily u dětských bot, a to až o třetinu. U přezůvek je důležité vybrat správnou velikost, protože mnoho dětí nosí špatnou. Odborníci také radí pomalu vracet děti ke školnímu režimu. Ceny ostatních pomůcek zůstávají podobné jako loni. Některé dokonce zlevnily.
6: Morava aktuálně.
5: Město Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí, pobyt v přírodě a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
7: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a režim, doprovodný program a pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximální výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou 7,5 000 korun.
5: Děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníku a na Dolní Moravu. Lipník nad Bečvou dokončuje velkou opravu městské knihovny. Takzvaný domeček prochází největší rekonstrukcí za posledních 30 let. V budově je nová střecha, podlaha i dlažba. Opravený prostor se veřejnosti otevře 19. září. Konat se tam budou výstavy, besedy i další akce.
6: Rádio Čas, sport.
5: A české bajkery čeká na konci srpna velká výzva. Na mistrovství světa horských kol vyrazí 20 závodníků. Mezi největší české naděje patří Barbora Bukovská a Ondřej Cink. 17-letá Bukovská bude obhajovat loňský bronz mezi juniorkami. Šampionát se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole. Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přeháňky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
0: Až ti musím říct, že my kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
8: Jo, počkej, Ráda ti dává kontrolní otázku.

0: Radio Čas.
1: I promised I'll wait for you. Midnight.

To už je takovou tradicí, že si na rádiu čas po 11. děláme takový malý gastronomický zážitek. My tomu říkáme obědovka. Takže volat budu po půl 11. No a také dneska samozřejmě poukázka na pizzu pro vás a vaše kolegy v práci. Mobily určitě po ruce, ať to vyjde a ať můžu popřát tu dobrou chuť. Od Aleše Škubala dobrou chuť také k muzice, ať šmakuje a z rádia čas, a to víte dobře, jsou to hity, které milujete.

0: Pamatujete si více tváře nebo jména? My se dneska ptáme, ptám se i já. Ono, někteří z nás si dokážou vybavit obličej i po letech, že zatímco jiní třeba mají problém poznat člověka, kterého viděli včera, taky se nám to stane. A tak dokážete si pamatovat jméno anebo spíše tvář? Tak já budu vyzvídat, třeba Pavla se přidala do dnešní debaty a píše, skoro pořád pracuju s lidmi, takže si pamatuju tváře, ale když někoho potkám, tak nevím, kam dotyčného zařadit. Mám to podobně, tak jezdíme na akce, je tady spousta lidí a vždycky ano, tvář, ano, a to jméno někdy až později. Markéta píše, spíše tváře, a teprve potom se mi vybaví jméno, ale někdy mi jméno naskočí až po pár dní později. Také se to stane. Ilona je tady s hlasovkou, takže Ilono, jak to máte vy?
1: Zdravím. Tak já rozhodně si pamatuju obličeje. Jména se mi nějak vypaří z hlavy i hned, ale obličeje si úplně přesně pamatuju i po spoustu roky. Mějte se hezky, naschlenou.
0: Ilono, děkujeme za upřímnost, a platí paměť a také jména a tváře. Jo, takže pište Facebook, WhatsApp, tuhle tvář všichni dobře znáte, protože za malou chviličku na Rádiu Čas Aneta Langerová, a také pozvu na akce, které určitě budou dokonale bavit.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Mike

0: Kaufland. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
0: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
0: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
4: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Co takhle zažít pouťový víkend v Kopřivnici? Pokud ano, tak 21. až 23. srpna se skvělým programem. Tady budou zpívat Lenka Dusilová, Michal Horák, Fleret a další. Tady budou 3 dny plné hudby, zábavy, atrakcí a skvělé nálady. A více se rozvíjte na kdk.cz. A pozor, vstup na tuto akci je zdarma. Tady bude platit, že to krásně zavoní, protože teď budu zvát na Chutě kraje Jeseník. Tato neděle od 10. hodiny Smetanovy sady. K tomu místní speciality, doprovodný program také s promotýmem Rádia Čas. A celým dnem vás provedou známé tváře a kuchařské osobnosti, takže i tady bude platit skvělé letní zážitky a hlavně dobrou chuť. Už tuto sobotu Beerfest Bílovec na nádvoří zámku Bílovec. Od 13 hodin ochutnávka různých druhů piv a doprovodný program. Přidá se také náš promotým a těším se na vás, osobně tedy z hity, které milujete. No a ještě pozvu na Svatováclavský hudební festival, který se koná od 2. do 28. září 2026. No a proběhne v kostelích, koncertních sálech a dalších výjimečných památkách Moravskoslezského kraje. No a k tomu už jenom užívejte, bavte se a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: obědu to v práci nefunguje, i když je to třeba jenom ta krabička s jídlem z domu. Ale víte co, já nabídnu pizzu pro vás i vaše kolegy z firmy a Anička si poukaz na pizzu a věřím, za chviličku převezme. Takže nebudu to zdržovat, jdu rovnou na telefonní číslo a je to 6 a ještě 100 a ještě 4. Tak. Tento týden nám to funguje. Většinou na druhé straně se ozve dobrý den.
1: Prosím, Karočková.
0: Tak, jak jsem to říkal, Aleš Šklubal, Rádio Čas Obědovka, Aničko, zdravím.
1: Dobrý den.
0: Tak, Aničko, to byl fofr. Vy jste měla telefon přímo na stolu nebo v zadní kapse? Nebo...
1: No, teďka akorát obědváme.
0: Vy obědváte, co si dáváte dobrého?
1: Lazaně.
0: Lazaně, taky bych se dal, už jsem dlouho neměl. A co takhle pizza z Rádia Čas, dala byste si?
1: No, určitě.
0: Určitě. Jste na jakou pizzu, kterou máte nejradši?
1: No, za mě je to asi jedno, ale musí být bezlepková teda.
0: Jo, takhle. Tak držím palce, aby to takhle proběhlo. Ale každopádně, my tedy servirujeme oběd do vaší firmy a vy jako důkaz vždycky řeknete, ladíme Rádio Čas a něco z něj. Tak co třeba z dnešního Rádia Čas?
1: No, dneska jste se určitě bavili o tom, že bude... Že jestli si pamatujeme spíš jména nebo tváře.
0: Fantasticky. Ano, jak je to u vás?
1: Já spíš tváře. Jo. Jména moc ne.
0: A takhle, když jste v práci, pracujete s těmi tvářemi a, nebo se jmény?
1: No, spíš s těmi tvářemi.
0: A stalo se vám někdy, že potkáte kolegu, kolegyni a najednou zapomenete to jméno a nevíte, kdo to je?
1: No, spíš pacienty, no, co k nám chodí často.
0: Jo, takhle.
1: Tak vím jméno, jako vím teda já, jenom tváře, to vím, ale jména moc jméno.
0: Aničko, nebudu zdržovat, od oběda popřeju dobrou chuť i k pizze, posílám poukázku, užijte si to s kolegy, kolegyněmi a ať chutná. A děkujeme za přízeň, mějte se krásně.
1: Jo. Děkuju moc, nashledanou.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak spolu spíme. A na bytě tě má.

0: Hezké odpoledne nejen vám, ale hezké odpoledne, teď už já vím, je chviličku před 12. hodinou Majkemu, poznávám tvoj tvář.
1: Krásné pamatuju poledne.
0: Pamatuju si tvoje jméno.
1: Ahoj, to jsem rád.
0: Mířím, no. takže co ty jména, tváře?
1: No, to je jedna z věcí, kterou já v životě absolutně nezvládám. A co se týká jmén, tak to já mám obrovský problém se zapamatovat jména. Jako tváře, ano. Já vím, že jsem toho člověka viděl, vím, ano. Kde jsem ho viděl, vím, proč jsem ho viděl, ale jméno jako ani obraz, ani zvuk, jako tady v tomhle tom, no.
0: Možná je to tím, co děláme, že jsme často na pódiu tolik tváří, jmén před námi nebo s námi, jo, a člověk potom, jo, má v tom hokej.
1: Ano, souhlasím, no, jako těch lidí, které mám ve svých, nebo kterých mám ve svém okolí, tak je obrovská spousta, myslím si, že i to je jeden z důvodů, no, ale jako jména, tak to je můj velký problém.
0: Já už jsem kolikrát říkal, já nevím, za tu dobu, co tady jsem, se mi možná dvakrát, třikrát stalo, že kolega přijde do studia a tápeš nad jménem, jako by zprávař, víš, jako ještě jsem dělal zprávy. A teďka si uváděl kolegu a teďka si tápal, chviličku si přemýšlel, jo, je to Marcela.
1: To se mi nestalo ještě, tohle ne zase.
0: Tak to já jsem takové okno měl a věřím, že třeba, já nevím, v práci, u našich posluchačů je to tak, že na chodbě potkáš kolegu a nevíš, kdo to je a pak se tě vybaví, blábla, jo.
1: I tak to bývá.
0: Tak jo, takže samozřejmě naše debata pokračuje, přidejte se, dobrou chuť k obědu a teď už aktuální zprávy a Marcela Fabiánová a 3 minutky a bude pravé poledne.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku.
9: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku. Srazila se tady dvě osobní auta v Revoluční ulici. Další bouračka omezuje provoz i v Novém Jičíně, kousek od nemocnice. A třetí nehoda se stala na hlavním tahu mezi Opavou a Fulnekem, kde u obce Březová narazil kamion do osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Do muzeí a galerií se od září podíváme zadarmo. V Ostravě vzniknou stovky nových bytů a hygienici varují. Přírodní koupaliště mají místy zhoršenou kvalitu vody. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká státní muzea a galerie nabídnou od září vstup zdarma. Lidé budou moci navštívit kulturní instituce bez placení každou první neděli v měsíci. Novinku oznámilo Ministerstvo kultury. Bezplatný vstup bude platit pro všechny bez rozdílu, tedy i pro zahraniční turisty. Podle rezortu toto rozhodnutí bude prospěšné jak pro rodiny, podnikatele a může podpořit i turistický ruch. První bezplatná neděle připadá na 6. září.
1: Morava aktuálně.
0: Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Do 2 let by zde měly vzniknout stovky nových bytů a kde probíhá největší výstavba, to už nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
2: Mediálně asi nejvíce sledovaný bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici, kde má vzniknout 14 bytů. Dalších 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Stejně tak v roce 2027 bude dokončený dům Václav. Nabídne teda především kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů. Projekt, který je na počátku, který je teď projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů.
0: Město ale počítá i s družstevním bydlením. První domy by se mohly stavět za 2 až 3 roky. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Podle hygieniků je zhoršená jakost vody i v Brněnské Přehradě. Koupání tam může být například pro děti nebo těhotné ženy rizikové.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v pátek startují fotbalové zápasy šance Národní ligy. Karviná se doma utká s Viktorkou Žižkov. Opava přivítá Třinec a Prostějov na stadionu za místním nádražím změří.

0: čekáme převážně oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 24 do 27 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
3: Jo, počkej, rádi ti dává kontrolní otázku.
4: Kdy jsme se narodili?
2: Jako vy dva?
4: Kamaráde.
2: Já nevím, tobě jako kolik?
4: Ne,
2: 27?
4: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
3: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádem Čas a v tuto chvíli také se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě i z hity, které milujete, ty vám budeme servírovat stále a neustále. No a já tady mám jednu takovou hodně zajímavou studii, protože my se podíváme na naše palečky, konkrétně na to, kolik toho uběhnou za den, za týden, za rok. Možná si říkáte, co to povídám, ale mám tady studii, která zjišťovala, kolik toho naše palce, nebo zejména palce u dětí naskrolují na telefonech. Je to docela zajímavé číslo, tak můžete tipovat, jestli by to bylo na nějaký ten maraton. Do té doby ale další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Držíte se vlny Rádia Čas a já tady mám jednu takovou hodně zajímavou studii. Skválně zkuste si tipnout, kolik toho člověk za den vlastně naskroluje na telefonu. Nemyslím teďka časově, ale vzdálenost, protože tady mám údaje z nedávné studie, která teda se zaměřovala na děti a průměrné dítě na telefonu během jednoho dne naskroluje přibližně 400 metrů, což má být přibližně nějakých 3200 posunů obrazovky, ale 400 metrů, to je ohromná vzdálenost, jen si vemte, co je to ujít 400 metrů a naskrolovat to na prstu, který má prostě pár centimetrů. No, když si to člověk představí, tak je to vlastně docela zajímavé. Ráno v posteli pár minut na Instagramu, že jo, potom nějaké video, zprávy, odpoledne zase na telefon, večer ještě člověk projíždí, co je nového a ono se to postupně nasčítá. Já se přiznám, že tohle docela znám, protože si kolikrát vezmu telefon jenom proto, abych se na něco rychle podíval a za chvíli už vůbec nevím, proč jsem ho vlastně otevřel a jenom ten paleček prostě jede. No a já už asi chápu, proč mám poslední dobou pocit, že mi tak narostly svaly právě na pravém palci. Já jsem si myslel, že to je z fitka, že jo, tyčinky a podobně. No a ono je to ze sociálních sítí. Tak pozor na to, ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
7: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme a ptáme se, jestli si pamatujete spíše tváře anebo jména. Já tady mám zprávu od Petra, který mi napsal na WhatsApp a trošku mi mluví z duše. Napsal, já si pamatuju hlavně obličeje, klidně se s někým potkám po 5 letech a hned vím, odkud ho znám. Ale jméno je pro mě konečná, nejhorší je, když se s někým seznámím a během 5 minut už vůbec nevím, jak se jmenuje. Tak pak jenom doufám, že ho někdo osloví, abych to zjistil. Mám to docela podobně, Petře, takže rozumím vám, dejte vědět vy ostatní. Napište na Facebook, na WhatsApp, na Facebooku mimo jiné hlasujeme. A zatím podívám se aktuálně na výsledky. No zatím vypadá to, že si více pamatujeme tváře. Myslím si, že je to spíše logičtější. Jsem zvědav na vaše odpovědi, teď se pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno. Během odpoledne může být zataženo a večer se mohou objevit přehánky, bouřky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Prdku vám dělá Rádio Čas, stále probíhá doba obědu, tak pokud se zrovna chystáte nebo obědváte, tak samozřejmě dobrou chuť a já mám dobrou zprávu, protože s naším rádiem můžete obědvat úplně zadarmo, můžete pozvat kolegy na oběd a platit budeme my, Rádio Čas. Stačí se jenom zaregistrovat do obědovky Rádia Čas na našem webu casradio.cz a vždy mezi 11. až 12. zavoláme někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali. A pokud u vás v práci posloucháte naše rádio a prokážete, že znáte věci z našeho vysílání, třeba téma dne, nebo jména moderátorů, nebo cokoliv, tak obědy pro vás a pro vaše kolegy jsou na nás, na Rádio Čas. Tak držím palce, ať opět zítra třeba nadělujeme a posílám další muziku.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Nikdy, nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, to nejde.
7: Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas. Slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že stát chce poslat do školství nejvíce peněz v historii. Podrobnosti za chvilku.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga Ashdown, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.

0: Řidiči aktuálně pozor ve Frýdku Místku. Na Revoluční ulici se srazila dvě osobní auta. Další bouračka také omezuje stále provoz v Nové Míčíně kousek od nemocnice. Komplikace v dopravě jsou aktuálně i na hlavním tahu mezi Opavou a Fulnekem u Březové, kde kamion narazil do osobního auta, a zdržíte se také v Brně na Porgesově ulici. Tady osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Stát chce poslat do školství nejvíce peněz v historii. Olomoucká městská hromadná doprava se modernizuje a Opava dostane psí park. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do školství půjde více peněz. Rezort by měl dostat v příštím roce rekordních až 300 miliard korun. Dnes to oznámilo ministerstvo. Podle něj je prioritou také postupný růst platů učitelů až na 130% průměrné mzdy a podpora pedagogických i lékařských oborů. Více peněz také poputuje na prevenci ve školách a posílení personálních kapacit v dětských domovech.
1: Morava aktuálně.
0: V olomoucké městské hromadné dopravě už jízdenku koupíme i bez hledání drobných. Tento týden totiž začal test bezkontaktních terminálů, které jsou zatím v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedeme, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
0: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří i do všech vozů. Celkem jich bude kolem 200. Opavští pejskaři dostanou nové hřiště, kde budou moci své čtyřnohé parťáky pustit bezpečně z vodítka. Nedaleko Stříbrného jezera má vzniknout oplocený psí park s jednoduchými překážkami i posezením. Jde o jeden z vítězných projektů letošního participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, který si vybrali sami občané.
1: Rádio Čas, sport.
0: A 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. Pátek bude převážně oblačno, místy polojasno, přes den sem tam i s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
4: Jo, počkej, rádi ti dává kamaráde, kontrolní otázku.
5: Kdy jsme se narodili.
3: Jako vy dva?
5: Kamaráde.
3: Já nevím, tobě jako

Zenette. Hity, které milujete.

0: novinku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit do světa sportu a podíváme se také na to, jak to vypadalo v dnešním Víš, nevíš. A věnovat se budeme i dnešnímu tématu, protože se dneska ptáme a řešíme, jestli jste tipy, které si pamatujou jména nebo tváře, a spousta rozporů na našem Facebooku a WhatsAppu. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika.
1: Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ať už jste sportovci, anebo ne, tak tady mám pro vás pozvánku na skvělou akci, protože se blíží velký fotbalový svátek pro mladé fotbalisty. Proběhne 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy. Uskuteční se tam totiž 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026. Na hřišti se tam představí mladé fotbalové naděje, narozené v roce 2017 a mladší. No a na akci vás mimo jiné zve také mistr světa v letech na lyžích a olympijský medailista Jaroslav Sakala.
2: Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Sakala, rád bych vás pozval na velký mezinárodní fotbalový turnaj dětí Vyšegrad Cup, který se uskuteční 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy. Těšit se můžete na téměř 20 klubů ze 4 zemí, zajímavé osobnosti, bohatý doprovodný program a hlavně na skvělý dětský fotbal. Pojďte fandit, bavit se a užít si s námi víkend plný sportu.
1: Mimo jiné celá akce podpoří také dobrou věc, jelikož součástí bude charitativní dražba sportovních dresů a výtěžek poputuje na podporu domova pro seniory v Kravařích a dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Takže v sobotu a v neděli 22. 23. v Malých Hošticích Opavy. Pokud vyrazíte, příjemné sportovní zážitky.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hit.

0: Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas, ale my se přesuneme do dnešního rána. Vždy mezi 6 až 9 hodinou tady u nás probíhá Dobré ráno Moravo a v něm spousta vědomostí, které vás nabíjí a díky kterým vyhrajete miliony, až vyrazíte do vědomostní soutěže. Třeba. Pojďme se podívat na to, jak to šlo našim ranním moderátorům a co byste třeba zvládli vy. Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo. Víš? Nevíš?
2: 20. srpna je světový den za A včel, za B pavouků, komárů nebo velbloudů. A hodně lidí to trápí, takže
3: tak
2: to mám poradit.
3: Tak já myslím, že pavouci, já bych řekla včely.
4: Tebe trápí včely?
3: Tak když mě bodne.
4: No, komáři!
2: Ano, přesně tak.
4: Tak to si neuznám, to tady typujeme úplně.
3: Komáři se ženili.
2: Máme tady další otázku z historie.
4: Leni, prosím tě, je nějaká věc, na kterou nemáš ty jako hudební věm a podobně?
3: Ne. V podstatě to mám na všechno.
4: Na Spotify vlastní playlist a podobně.
2: Jak se jmenovala vesmírná sonda, která 20. srpna 1975 odstartovala na Mars? Apollo 11, Viking 1 nebo Mars Express?
3: Apollo 11.
4: Ale to byla raketa, ne?
3: Ale Apollo lítalo na měsíc, ne?
4: Zkus ty další dvě?
2: Viking 1 nebo Mars Express?
4: Tak Viking to bylo.
2: Viking 1, ano, správně. Vyjmenujte všechny planety sluneční soustavy.
4: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Stop.
2: Pluto už nepatří.
3: Pluto už nepatří,
2: a podle čeho se určuje jejich pořadí?
4: Podle velikost, ne, od vzdálenosti od slunce.
2: No, jste dobří, ne? Poznejte zpěvačku podle hudební ukázky, jo? Která dneska slaví narozeniny.
3: Komáři se ženili.
2: Je to americká zpěvačka, herečka a skladatelka. Slaví dneska 34. narozeniny.
4: 34. jo.
3: A není to taková ta Sabrina Carpenter nebo něco takového?
2: Má celkem známé jméno a to jméno je takové...
4: Používá jméno i příjmení?
2: Jo, ano.
4: Jméno i příjmení.
3: Dua Lipa?
2: Je vám na možnosti, jo? Za A Selena Gomez, za B Demi Lovato, za C Miley Cyrus.
4: Demi má silnější hlas.
2: Demi Lovato.
3: Demi Lovato, já jsem to říkala.
4: Nějaké vysoké tóny.
2: Jsem hledal písničku, tak jsem vybral písničku, kterou znám a kterou byste měli znát i vy. Dobře.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve

0: Držíte se vlny Rádia Čas a dneska se ptáme, jestli si pamatujete spíše tváře nebo jména. Já už jsem dneska několikrát říkal, že tváře si pamatuju velice dobře, ale na jména to jsem prostě, řekl bych ty dít, ty se prostě nemůže zapamatovat a dá mi to velkou práci u mnoha lidí. Tak pojďme se podívat na Facebook, co píšete. Pavla napsala, skoro pořád pracuji s lidmi, takže si pamatuji tváře, ale když někoho potkám, tak nevím, kam dotyčného zařadit. To se mi taky často stává. Většinou píšete, že si pamatujete spíše tváře. Dejte vědět, vy ostatní pište na Facebook, na WhatsApp, posílat můžete i hlasovky 77 66 12 800.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online. Hity.

0: Také minutu před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo už si teďka bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že zemědělci hlásí obrovské ztráty.
1: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě, v Horymírově ulici, havarovala tady dvě osobní auta. Dvě nehody také brzdí provoz na dálnici D35 ve směru na Olomouc. U Křelova Břuchotína blokuje pravý pruh odstavený osobák a u Daskabátu na 286. kilometru se srazila dodávka s kamionem. Další omezení je také v Brně v Porgesově ulici, kde osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zemědělci hlásí obrovské ztráty. Radnice Slezské Ostravy se rozroste a v Otrokovicích budou mít nové dětské hřiště. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní sklizeň v Česku bude nejhorší za posledních 15 let. Podle agrární komory zemědělci přijdou na tržbách kvůli suchu a mrazům zhruba o 20 miliard korun. Produkce zeleniny pak klesne až o 30%. Podle televize Altáva Plus stát proto plánuje farmářům finančně pomoci a investovat miliardy do vody a zavlažování. Pokles cen některých potravin z minulých týdnů tak zřejmě končí.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Slezské Ostravy se rozroste. Nová přístavba by do 4 let měla vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci, kdy úřad městského obvodu funguje ve dvou oddělených budovách, říká mluvčí Sandra Štrejlová.
2: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích prochází velkou proměnou. Staré herní prvky nahradí moderní sestava, která bude dominovat obří maketa letadla s tobogánem. Chybět nebude ani trampolína a lanovka. Celá rekonstrukce vyjde městskou kasu na téměř 8 milionů korun a první malí návštěvníci si nové atrakce mohou vyzkoušet na přelomu září a října.
1: Rádio Čas, sport.
0: A dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila 3. místo, kterým tak vylepšila světový rekord této věkové kategorii.

0: zpět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Až ti musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
3: Jo, počkej, rádi ti dává kontrolní otázku.
4: Kdy jsme se narodili?
2: Jako vy dva?
4: Kamaráde.
2: Já nevím, tobě jako kolik?
4: Ne,
2: 27?
4: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
3: Chtěl bych být jen přítel tvůj, každý přední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas a hity, které milujete. Za chviličku tipy, kam můžete o víkendu vyrazit, a podíváme se také na dnešní téma. Ptáme se, jestli si lépe pamatujete tváře nebo jména. No a mrkneme se i na to, co nás čeká dneska v éteru Rádia Čas a jak soutěžit. Teď už muzika.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. A jako první zvu do Orlové na tuto sobotu na oblíbený Rainbow Run, který proběhne v Letňáku a Lesoparku. Můžete si vybrat vaši vhodnou trasu, ať už 1, 2 nebo 5 kilometrů a užít si duhový běh, který je určený úplně pro všechny. Ať už jste děti, rodiny, jednotlivci nebo zkušení běžci, tady se rozhodně nebudete nudit. A také se můžete těšit na bohatý doprovodný program, včetně 30-metrové vodní skluzavky. No a na zítřek, na pátek zvu také do Příbora na akci Letní Příbor. Tady bude koncert mladé nadějné kapely Limity. Startuje se ve 20 hodin 30 minut v Piastrických zahradách. No a poslední pozvánka zve do Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici na výstavu Cestovatelé František Vladimír Foyt a Jiří Baum. Ta vám přiblíží životní osudy těchto významných meziválečních cestovatelů prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest a součástí výstavy bude také model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Austrálie. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete.

0: čtvrtek, malý pátek, tak se to alespoň říká, tak potěšený pro ty z vás, kteří o víkendu mají volno, tak už je to kousíček. Mimo jiné, já tady pro vás mám pozvánku na náš obrovský hudební svátek, protože tak jako každý rok, tak i letos pro vás pořádáme mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, opět v Ostravě, v Ostravar aréně a letos s naprosto našlapaným programem. Skupina Europe, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo, ti všichni na jednom pódiu, budeme tam my, moderátoři, zprávaři, tým Rádia Čas a také vy, naši posluchači. Tak pokud ještě nemáte lístky, doporučuji co nejdříve na našem webu casradio.cz. Teď už muzika, ale ještě předtím počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám...

0: Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Dneska v Eteru Rádia Čas řešíme téma, které mi docela blízké. Ptáme se, jestli si pamatujete spíše tváře a nebo jména. A mám tady zprávu od Lenky, která mi na WhatsApp Rádia Čas napsala. Já si pamatuju obličej úplně skvěle, ale jména to jsou moje slabá stránka. Nedávno jsem potkala paní, se kterou jsem chodila několik let do práce. Hned jsem věděla, kdo to je, kde seděla. Dokonce jsem si také vzpomněla, co měla vždycky na stole, ale její jméno ani za nic. Já to mám úplně stejně, takže Lenko, naprosto rozumím. Dejte vědět vy ostatní, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Také krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, ale v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Laj, la, laj, nachmelené chardonnay.
5: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Řidiči pozor, v Miloticích nad Bečvou na tahu z Přerova na Valašsko se srazila dvě osobní auta. Místo ve směru na Hustopeče je průjezdné pouze se zdržením. A další havárii řeší policisté v centru Brna na Bauerově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Do muzeí a galerií se od září podíváme zadarmo. V Ostravě vzniknou stovky nových bytů a hygienici varují. Přírodní koupaliště mají místy zhoršenou kvalitu vody. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká státní muzea a galerie nabídnou od září vstup zdarma. Lidé budou moci navštívit kulturní instituce bez placení každou první neděli v měsíci. Novinku oznámilo Ministerstvo kultury. Bezplatný vstup bude platit pro všechny bez rozdílu, tedy i pro zahraniční turisty. Podle rezortu toto rozhodnutí bude prospěšné jak pro rodiny, podnikatele a může podpořit i turistický ruch. První bezplatná neděle připadá na 6. září.
1: Morava aktuálně.
8: Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Do 2 let by zde měly vzniknout stovky nových bytů a kde probíhá největší výstavba, to už nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
9: Mediálně asi nejvíce sledovaný bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů. Dalších 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Stejně tak v roce 2027 bude dokončený dům Václav. Nabídne teda především kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů. Projekt, který je na počátku, který je teď projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů.
8: Město ale počítá i s družstevním bydlením. První dom by se mohly stavět za 2 až 3 roky. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Podle hygieniků je zhoršená jakost vody i v Brněnské Přehradě. Koupání tam může být například pro děti nebo těhotné ženy rizikové.
1: Rádio Čas, sport.
8: A v pátek startují fotbalové zápasy šance Národní ligy. Karviná se doma utká s Viktorkou Žižkov, Opava přivítá Třinec a Prostějov na stadionu za místním nádražím změří síly s Kladnem. V šance lize pak Artis Brno bude v Šipex aréně hostit Spartu Praha. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 24 do 27 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Já ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
5: Jo, počkej, rádi ti dává kamaráde, kontrolní otázku.
11: Kdy jsme se narodili?
10: Jako vy dva?
11: Kamaráde.
10: Já nevím, tobě jako kolik?
11: Ne,
10: 27?
11: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
5: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a právě nám dohrála Olga Lounová. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a přeji vám všem krásné čtvrteční odpoledne. Pokud i vy patříte mezi milovníky této skvělé zpěvačky, tak doporučuji si udělat čas tohoto listopadu, konkrétně 5. listopadu, protože to bude velkolepý koncert Sraz Optimistů 2 v O2 Univerzum, přičemž on už ten koncert jeden probíhal v minulém roce, to bylo ještě s těhotenským bříškem, teďkom už to bude jenom v takové té fázi jedna v jednom a věřím, že to opět bude skvělý zážitek, protože jak jsem se dívala na veškerý report z toho koncertu, tak to byla naprosto velkolepá show plná úžasného zpěvu, tance, hostů, kostýmu a hlavně pozitivní energie, protože tak Olze Lounové neodmyslitelně patří. Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a vždy, když se zaposlouchám do našich časáckých písní, tak si uvědomím, jaký hudba dokáže být lék, jak moc dokáže zlepšit naši náladu a o to více člověk uvědomí, jak těžké je to pro neslyšící. Nicméně v dnešní době už i oni sami mohou absolvovat koncerty, které si plnohodnotně užijí, protože i hudbu můžeme cítit, vidět a hrát, a to pozor na vzdušnou kytaru. Konkrétně na loňském návratovém turné Oasis hrál britský tlumočník znakového jazyka Luke Holdsworth vzduchovou kytaru a předával tak neslyšícím i rozjívenou náladu bratrů Gallagherových. Přičemž pokud třeba znáte někoho, kdo patří mezi neslyšící a chtěl by si něco podobného rovněž užít, tak v Brně dělá totéž skupina Hands Dance. Takže tam máte šanci užít si to, co zažíváme my a bereme to jako zcela běžnou součást života, tedy poslech hudby, jenom tak trošku po svém.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: posloucháte Radio Čas, no a právě nám dohrávají Guns N' Roses. No a přátelé, my si pojďme dát ještě jednu pozvánku na listopad, protože už jsme tady mluvili o pozvánce na koncert Olgy Lounové, ale pak vás můžu pozvat ještě na jednu bezvadnou akci, kde bude umělců hned několiv. No a narážím samozřejmě na náš mega koncert Radio Čas, který proběhne 21.11. v Ostrava aréně. Můžete se těšit, že dorazí například David Koller, také oblíbená skupina Olympic, z mladší sorty například Lenny společně s Marpem a v neposlední řadě, abychom samozřejmě doplnili i zahraniční hosty, tak dorazí světoznámá kapela Europe, která zároveň bude mít velké evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown, no a v rámci výročí se zastaví právě u nás na megakoncertě Rádia Čas. Takže pokud ještě nemáte lístky, rozhodně mrkněte na stránky, ať tam ještě nějaké zůstanou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: zpěvačka s naprosto fenomenálním hlasem na rádiu Čas, Adele. No a přátelé, tahle dáma má na svém kontě už neuvěřitelných 16 cen Grammy, Oscara, Zlatý glob. No zkrátka a dobře, mohli bychom tady být hodně dlouho, pokud bychom chtěli mluvit čistě jenom o cenách, ale nás zajímá jistá věc, která je trošku o něčem jiném, a to je nové album, protože to poslední vyšlo v roce 2021 s názvem 30. No a následně asi 2 roky zpátky oznámila Adele velkou pauzu, že se chce věnovat čistě osobnímu životu a zkrátka a dobře nechce vydávat ani novou píseň, ani koncertovat. Nějaké koncerty v Las Vegas už proběhly a zároveň se zjistilo, že Adele v Londýně tajně nahrává nové písně, takže to vypadá dle blízkých zdrojů, že se chystá obří comeback. No a na to se samozřejmě velice těšíme, protože tahle 38letá zpěvačka má jakoukoliv píseň vydá absolutní banger, jak by řekli mladí, takže těšíme se na to, jaké písně budou následně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: Basta.
1: Poslucháte Rádio Čas, no a pokud máte volnou chvíli, zastavte se na našem Facebooku, kde dneska rozebíráme téma, jestli si více pamatujete tváře nebo jména, anebo jste výborní a jde vám obojí. My si v tuto chvíli dáme čerstvé informace ze silnic a také zprávy ze světa i z domova, které pro nás má naše Marcelka, a vy určitě zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas, protože se řítíme do další hodinky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor, na hlavním tahu mezi Ivančicemi a Brnem se srazily dva kamiony. K nehodě došlo v lokalitě Usilůvek. Na místě zasahují všechny záchranné složky a v obou směrech se začínají tvořit kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Stát chce poslat do školství nejvíce peněz v historii. Olomoucká městská hromadná doprava se modernizuje a Opava dostane psí park. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do školství půjde více peněz. Rezort by měl dostat v příštím roce rekordních až 300 miliard korun. Dnes to oznámilo ministerstvo. Podle něj je prioritou také postupný růst platů učitelů až na 130% průměrné mzdy a podpora pedagogických i lékařských oborů. Více peněz také poputuje na prevenci ve školách a posílení personálních kapacit v dětských domovech.
1: Morava aktuálně.
0: V olomoucké městské hromadné dopravě už jízdenku koupíme i bez hledání drobných. Tento týden totiž začal test bezkontaktních terminálů, které jsou zatím v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedeme, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
0: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří i do všech vozů. Celkem jich bude kolem 200. Opavští pejskaři dostanou nové hřiště, kde budou moci své čtyřnohé parťáky pustit bezpečně z vodítka. Nedaleko Stříbrného jezera má vzniknout oplocený psí park s jednoduchými překážkami i posezením. Jde o jeden z vítězných projektů letošního participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, který si vybrali sami občané.
1: Rádio Čas, sport.
0: A 20-letá česká tenistka Sára Pejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. Pátek bude převážně oblačno, místy polojasno, přes den sem tam i s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
4: Jo, počkej, rádi ti dává kontrolní otázku.
5: Kdy jsme se narodili?
3: Jako vy dva?
5: Kamaráde.
3: Já nevím, to...

Posloucháte Rádio Časno a dohrála nám krásná romantická píseň I Will Always Love You. My na chviličku zůstaneme u té lásky, konkrétně u lásky na první pohled, která funguje jako neuvěřitelně silný emoční šok, a když to věci zkoumali, tak údajně, když se opravdu zamilujeme na první pohled, tak mozek v tu chvíli uvolní extrémně hodně dopaminu a vytvoří zcela jasnou vzpomínku na vizáž, hlas i vůně druhého člověka, a to ani nemluvím o perfektním zapamatování jeho rysů, úsměvu, očí a tak dále. Všechno se to hluboce vryje do paměti díky prudké vlně. No a tak trošku to souvisí s tématem, které dneska rozebíráme na našem Facebooku. Zdali si pamatujete spíše tváře nebo jména, a dalo by se to shrnout jak u koho. Samozřejmě, že když nás někdo extrémně zaujme, tak víme přesně jméno i vizáž, ale jinak se tady shodujeme v podstatě jednohlasně, že si více pamatujeme ty tváře. To, jak ten člověk vypadá oproti tomu, co vidíme v rámci jména, protože my to, co vidíme, si pamatujeme obecně lépe, než to, co slyšíme, ale třeba nás někdo z vás uvede z omylu, takže napište nám na našem Facebooku Rádia Čas, jak je to u vás. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, mám tady jednu takovou novinku pro všechny, kteří třeba v rámci lásky zažívají nějaké bariéry a naznačují třeba, když je někdo handicapovaný, že hledání partnera nemusí být úplně jednoduchá záležitost. Nicméně vznikla taková nová apka a pomoc, v rámci které bude tohle seznamování výrazně jednodušší, protože vy se díky tomu seznámíte přímo s někým, kdo je na tom třeba podobně, nebo už dopředu víte, že to pro něho není žádný problém, a konkrétně se to jmenuje Mindly, tedy najdeme se, píše se to Mingly, a může opravdu pomoci najít naprosto komukoliv partnera, ať už trpíte, já nevím, třeba Aspergerovým syndromem, jste na vozíku, máte jakýkoliv věk, je toho opravdu spoustu variant, a já jsem se dívala, že už je spousta různých příběhů, jak se lidé díky této apce seznámili, takže pokud třeba vy sami máte nějaký podobný problém a nebo někoho ve svém okolí, určitě mu tuhle apku doporučte.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do...

0: Posloucháte Rádio Čas, no a my se podíváme nikoliv na Moravu, ale do Itálie, kde se jisté dámě stala velice zajímavá věc. Celý život sázela stejná čísla na nějakou sportku nebo něco na tento způsob, přičemž se jednoho dne měla pocit, že vyhrála podle toho, jak byly dána čísla. A když potom byla na benzínce, tak jí řekli, že ten ček je v podstatě nevyplatitelný, protože tam můžu dávat jenom malé částky. Ona to špatně pochopila a proto ten lísteček vyhodila, ten los. A řekla si, OK, to nevadí, prostě neklaplo to. Odešla domů a domů potom z vysílání v televizi zjistila, že byly taženy právě její čísla a ona tím pádem mohla vyhrát přes 24 milionů korun v přepočtu. Takže letěla rychle zpátky, ale tam jí řekli, že odpadky již byly vynešeny, takže nakonec se domluvila s popeláři, kteří opravdu velmi, velmi dlouho, více než den, prohrabávali hromadu odpadků, aby našli ten loterijní tiket, což se pozor, nakonec podařilo, vrátili jí ho, takže skutečně si přišla na těch více než 24 milionů korun. Takže sice trošku trnitou cestou, ale nakonec to klaplo a já doufám, že popeláři dostali nějakou provizi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám...

se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Na horách pak namíříme kolem 21 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které mě...

0: Posloucháte Rádio Čas, no já myslím, že píseň Samba de Janeiro přesně krásně vystihuje vibe, který sebou nese každé léto. Prostě teplé počasí, k tomu nějaký ten dobrý drink, spousta tance. Je mi jasné, že pokud přes léto hodně pracujete, tak to asi úplně v rámci celého léta takhle nevnímáte, ale věřím, že každý si našel alespoň nějaký volný den, kdy si mohl užít pohádkového počasí a zároveň třeba navštívit nějaký festival, večírek nebo si udělat jenom příjemný táborák či grilovačku. Ať už si léto užíváte jakoukoliv formou, samozřejmě my s Rádiem Čas jsme rádi u toho s vámi, s naší muzikou a za malou chvíli si užijeme například Rainbowmana z písní Skin a nebo také Roxette Joyride.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a máme minutu po páté hodině, což znamená, že je ten nejvyšší čas na to, abychom si dali čerstvé informace ze silnic a také zprávy ze světa i z domova, které pro nás má Marcelka.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 872.
5: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Řidiči aktuálně pozor v Novém Jičíně. V Mendlově ulici havarovala dvě osobní auta. V Brně Židenicích na Velkém městském okruhu se srazil kamion s osobním autem, vozidla blokují provoz a s omezením musíte počítat také na hlavním tahu mezi Blanskem a Boskovicemi, kde policisté vyšetřují nehodu mezi traktorem a osobním autem. Místo je průjezdné jen se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zemědělci hlásí obrovské ztráty. Radnice Slezské Ostravy se rozroste a v Otrokovicích budou mít nové dětské hřiště. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní sklizeň v Česku bude nejhorší za posledních 15 let. Podle agrární komory zemědělci přijdou na tržbách kvůli suchu a mrazům zhruba o 20 miliard korun. Produkce zeleniny pak klesne až o 30%. Podle televize Altáva Plus stát proto plánuje farmářům finančně pomoci a investovat miliardy do vody a zavlažování. Pokles cen některých potravin z minulých týdnů tak zřejmě končí.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Slezské Ostravy se rozroste. Nová přístavba by do 4 let měla vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci, kdy úřad městského obvodu funguje ve dvou oddělených budovách, říká mluvčí Sandra Štrejlová.
2: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích prochází velkou proměnou. Staré herní prvky nahradí moderní sestava, která bude dominovat obří maketa letadla s tobogánem. Chybět nebude ani trampolína a lanovka. Celá rekonstrukce vyjde městskou kasu na téměř 8 milionů korun a první malí návštěvníci si nové atrakce mohou vyzkoušet na přelomu září a října.
1: Rádio Čas, sport.
0: A dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na Velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila 3. místo, kterým tak vylepšila světový rekord této věkové kategorii. Pátek čekáme oblačno až polojasno, místy také s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 24 do 27 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
4: Jo, počkej, rádi ti dává.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, no a teď si dáme něco pro všechny sportovní nadšence, potěším zejména všechny fanoušky fotbalu, protože tady mám pozvánku na krásnou akci, která se odehraje předposlední víkend letošního srpna, konkrétně v Malých Hošticích u Opavy. Bude to ve dnech 22. a 23. srpna a jde o 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026. Na hřišti se představí malí fotbalisté narození v roce 2017 a mladší. No a chybět nebude ani tato fotbalová legenda.
1: Dobrý den, tady vás oslovuje Tonda Panenka. Chtěl bych vás pozvat na Vyšehrad Cup, který se bude konat 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy a budu přitom rád vás pozývám na toto fotbalové klání. Myslím si, že uvidíme krásné výkony, že kluci budou hrát s nejvyšším nasazením, jako vždycky budou hrát srdcem a to se mi líbí a proto tam rád jezdím a doufám, že se tam potkáme a pozdravíme.
0: Ale pozor, nebude se jen fandit a hrát fotbal. Na programu je také charitativní dražba sportovních dresů a vydražené peníze pomohou seniorům v Kravařích a dětem na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čiaznu a mám tady něco, co jisto jistě potěší všichni milovníky aut. Pokud jste opravdu nadšenci v tomto slova smyslu, tak mám pro vás pozvánku do Muzea nákladních automobilů Tatra Kopřivnice na výstavu Cestovatelé František Vladimír Foyt a Jiří Baum, který vám přiblíží životní osudy těchto významných meziválečných cestovatelů a bude to prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest. Součástí téhle výstavy je navíc i model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Australia. Takže já myslím, že pro nadšence úplně ideální způsob, jak si užít den. No a v neposlední řadě ještě jedna pozvánka, konkrétně na sobotu 22. srpna do Orlové na oblíbený Rainbow Run. Takže nádherný běh plný barev, jak už název napovídá, takový sympatický závod plný skvělé hudby a zážitků. Proběhne v Letňáku v Lesoparku a vy si můžete vybrat trasu na 1, 2 nebo 5 kilometrů a potom už si jenom užívat tu duhovou nálož všemožných barviček. Je to určeno úplně pro všechny, pro děti, rodiny, jednotlivce i zkušené běžce a těšit se můžete také na bohatý doprovodný program, včetně 30-metrové vodní skluzavky.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a jedno z velmi probíraných témat je finanční gramotnost a zdali by se měli děti něco takového učit i na škole. Já jsem teda jednoznačně za to, že ano, nicméně pořád všechno začíná u rodičů, u toho, co se naučí právě mezi svými blízkými, a odborníci se jednoznačně shodují na jedné věci. Dávat dětem kapesné je určitě dobrý nápad. Ač to lidi vidí různými způsoby, někteří třeba vyplácí děti za dobré známky, splněné povinnosti, jiným nedávají nic a někteří naopak dávají peníze v podstatě kdykoliv si řeknou, nehledě na chování či prospěch, ale odborníci říkají, že ideální je opravdu v jeden den v měsíci dát to kapesné, protože díky tomu dítě získává první zkušenosti s rozhodováním, plánováním a také spořením. Učí se, že peníze nejsou neomezené a že je potřeba vybírat mezi různými přáními a že na některé věci se naopak vyplatí počkat a našetřit si. Co se týče té částky, tak ta je samozřejmě velmi spekulativní i z hlediska věku dítěte, ale když se dělala nějaká průměrná statistika, tak většina dětí dostává peníze okolo 100 až 600 korun, samozřejmě s přibývajícím věkem to pak narůstá, tak klidně napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, kolik peněz dostávají v rámci kapesného vaše děti, no a my už si dáme informace o zítřejším počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám

0: teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Na horách pak naměříme kolem 21 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pokud patříte mezi věrné fanoušky našeho rádia, což věřím, že samozřejmě ano, tak si můžete pořídit takovou malou radost pro sebe sama. A to je v podstatě kousek našeho rádia, respektive historie našeho rádia, protože na našem e-shopu Pohodák máte opravdu velké množství krásných věcí. Jsou tam hrníčky, káva, potom tam najdete třeba i ledvinku a peněženku a tady tyhle věci jsou kolikrát i upcyklované, protože je to vyrobené z našich banerů, takže já si myslím, že pro každého věrného fanouška je tohle ideální věc, kterou prostě musíte mít.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas a já už se s vámi pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně. Těšit se na vás budu zase zítra po 15:00. Určitě i nadále zůstaňte na vlnách Rádia Čas. Mám tady pro vás například Robbieho Williamse, Petra Muka. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Laj, laj, nachmelené šardoné.
3: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené šardoné, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Řidiči, aktuálně pozor, v Novém Jičíně v Mendlově ulici havarovala dvě osobní auta. V Brně Židenicích na Velkém městském okruhu se srazil kamion s osobním autem, vozidla blokují provoz a s omezením musíte počítat také na hlavním tahu mezi Blanskem a Boskovicemi, kde policisté vyšetřují nehodu mezi traktorem a osobním autem. Místo je průjezdné jen se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Do muzeí a galerií se od září podíváme zadarmo. V Ostravě vzniknou stovky nových bytů a hygienici varují, přírodní koupaliště mají místy zhoršenou kvalitu vody. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká státní muzea a galerie nabídnou od září vstup zdarma. Lidé budou moci navštívit kulturní instituce bez placení každou první neděli v měsíci. Novinku oznámilo Ministerstvo kultury. Bezplatný vstup bude platit pro všechny bez rozdílu, tedy i pro zahraniční turisty. Podle rezortu toto rozhodnutí bude prospěšné jak pro rodiny, podnikatele a může podpořit i turistický ruch. První bezplatná neděle připadá na 6. září.
0: Morava aktuálně.
6: Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Do 2 let by zde měly vzniknout stovky nových bytů a kde probíhá největší výstavba, to už nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
7: Mediálně asi nejvíce sledovaný bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů.

0: Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Podle hygieniků je zhoršená jakost vody i v Brněnské přehradě. Koupání tam může být například pro děti nebo těhotné ženy rizikové.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v pátek startují fotbalové zápasy šance Národní ligy. Karviná se doma utká s Viktorkou Žižkov. Opava přivítá Třinec a Prostějov na stadionu za místním nádražím změří síly s Kladnem. V šance lize pak Artis Brno bude v Šipex aréně hostit Spartu Praha. Zítra čekáme převážně

0: s Radimem a Lenkou.
1: A ještě musím říct, že my kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
2: Jo, počkej, Ráďa ti dává kontrolní otázku.
3: Kdy jsme se narodili?
1: Jako vy dva?
3: Kamaráde.
1: Já nevím, tobě jako kolik?
3: Ne,
1: 27?
3: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
2: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
4: Posloucháte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
2: a Lenka.
4: No a ten dnešní díl bude takový hodně slunečný a světlý. Teda aspoň minimálně se o to budeme snažit při dnešku. A probereme slunce, teplo, trendy, rady našich babiček, ale taky probereme, co se týče trendu a stylu, taky lněné oblečení. Leni, všimla jsi z toho, že len je teď úplně všude, ale úplně všude?
2: Všimla jsem si toho, protože se vrací do módy přírodní materiály a ten úžasný len, který je skvělý na těle, ovšem ta údržba je pro mě trošku ouvej, protože je hodně mačkavý. Ale když si Evi začala o tom lnu, ještě se mi vybavilo jako první.
4: Co se ti vybavilo jako první?
2: No tak kdo jako první prosadil v módním průmyslu len?
4: Já to netuším, pouč mě, prosím.
2: Napovím ti malou nápovědou a malým zvukem. Je to postava, která dělala, ach jo,
4: já jsem v pasti.
2: Krteček měl lněné kalhoty.
4: Krteček měl lněné kalhoty. Tak já se teda jako přiznám, že promiň, že jsem nepochodila úplně v tomto kvízu.
2: Doufám, že to byl len nebo bavl. Ne, oni to namáčeli, byl to len, ne? Že měl nové kalhotky.
4: Netuším, já už jsem krtečka docela dlouho neviděla ani nečetla.
2: Teď jsme úplně někde jinde, že?
4: Ale je moc milé, že máš takovou kvalitní četbu před spaním. A věřím, že se ti potom bude dobře spát, že ty noci jsou posléze kvalitní.
2: Já si myslím, že na mě to sluníčko má takový hodně odvázaný vliv, takže bychom se měli na módu a lněné záležitosti zeptat většího odborníka.
4: No. A tím je samozřejmě naše modní guru a stylistka Petra Kasalová. Peti, takže co ten len? Máme ho nosit, nenosit, je to opravdu trend?
5: Len je přírodní materiál a oblečení ze lnu je na léto ideální. Len je velmi oblíbený pro svoji prodyšnost, pro svoji savost, ale také pro antibakteriální účinky. Dalším benefitem lněného oblečení je, že nás chrání před UV zářením a je také velmi odolný, více než bavlna. Jeho jediná nevýhoda je, že se mačká, ale když to přijmeme jako přirozenou součást lněného oblečení, nemusíme se trápit nějakým drastickým žehlením. Z lnu se vyrábí kraťasy, kalhoty, košile, ale i také celé komplety a z lnu dokonce můžete mít třeba i povlečení. Takže nebojte se ho, to, že se krčí, je opravdu jeho přirozená vlastnost a na kůži je velmi, velmi příjemný.
4: Souhlasím, že na kůži je velmi, velmi příjemný a že je to takové příjemné letní oblečení, ale má to jeden háček. Třeba i teď v tom období, když se vydáme do nákupních center a máme třeba v plánu si pořídit nějaký kostýmek, sako nebo něco reprezentativního, protože si to žádá nějaká akce nebo příležitost, tak je prostě nemožné koupit něco, co není ze lnu.
2: To je pravda, to je pravda. A já teda musím říct, že opravdu ten komfort toho nošení je boží, ale já to nedávám s tím, že vždycky vypadám, jak kdyby mě vytáhli krávě z huby, no.
4: Ale evidentně přesně takto si trendy.
0: Ženy v čase

0: Ženy v čase, trendy.
1: Já si ještě pamatuju, že když se řeklo sýr, tak jsme se všichni museli povinně usmívat a na všech fotkách jsme měli takový ten úsměv od ucha k uchu, takové ty baránky. Byla to vlastně taková povinnost se usmívat na všech fotkách. Ovšem, to už je dlouho, co já jsem byla mladá a usmívala jsem se na fotkách a zjistila jsem, že ten trend je teď úplně jiný.
2: Leni, máš pravdu a psali o tom teď i v aktuálním Vogue. Já ti ještě skočím teda do řeči, protože to sýr, kdy uvažuješ nad tím, že vlastně v České republice se standardně používalo sýr, tak to ale pochází z angličtiny a z Británie, kdy se neříkalo sýr, ale cheese. A udělá ti to vlastně ten úplně stejný rohlík. No, ale evidentně to už je pase. Takže ne, neusmívejme se, protože jinak nebudeme vůbec trendy. Aktuálně totiž je nejlepší pózou takzvané Gen Z pout. Je to takové to typické nešpulení rtů, chladný výraz bez emocí a je to teď jeden z nejvýraznějších vizuálních trendů na sociálních sítích. Takže usmívat se na fotkách je teď už prostě pase.
1: No ale víš, kolik to zabere času? My jsme byli s mým přítelem v kavárně a seděli jsme tam asi, a to fakt nekecám, minimálně hodinku a půl a dvě slečny si v té kavárně dělali přesně tyhle fotografie. Jo, oni si teda nekoupili kávu, ale maču samozřejmě, protože jsou mladší. A ty tam pózovali a dělali si ty selfiečka a pořád se natáčeli a my jsme na ně koukali a říkáme si, tak to už jako mají asi 150 fotek s tímto výrazem. Ani jednou se neusmáli a fakt špulili ty rtíky a tak nějak jako zkoušeli různé pózy a opravdu nekecám, byli tam hodinu a půl. Já jsem z toho byla úplně, jsem si říkala, kam ty fotky použijí.
2: Evidentně každý z nás má jiné představy o trávení volného času, ale zase se chci vrátit k tomu, že trendy se neustále opakují. A ten trend tady byl vlastně dávno před námi.
1: Jo.
2: Když si vybavíš takové ty fotky našich pradědečků, prababiček a historicky se podíváš na ty fotografie, tak tam je vážná kamenná tvář. A mělo to několik důvodů. Za prvé, ta dlouhá expozice, protože opravdu teď to nebylo, vezmu si mobil a fotím, ale ta expozice probíhala opravdu velmi, velmi dlouho a oni museli udržet ten co nejvíc kamennější výraz. To byla první věc. Zároveň šlechta se vždycky stvárňovala s tou vážnou tváří. Mm-hmm. I když se podíváš na dávné obrazy, protože ono to dávalo tu důstojnost, sebevědomí, moc, nadvládu. Takže to bylo už historicky dáno. A naopak, ten úsměv na rtech se spíše spojoval se spodinou a s těmi, co úplně jako neměli moc majetku. Takže bylo to tady už dávno před námi, jenomže teď to trenduje ještě z jiného důvodu. A ten je úplně prozaický. Stárneme. Všichni stárneme.
1: Ne, já ne.
2: Kromě tebe, Leni, úplně všichni.
1: Já s tím nesouhlasím. Já se tohodle účastnit nebudu. Děkuji.
2: Přijímám tvou revoltu a my všichni ostatní se bohužel budeme muset smířit s tím, že ten věk je neúprosný. A když se usmějeme, tak co se nám stane? Objeví se ty vějířky kolem očí. Objeví se ty vrásky. A právě tady to Gen Z pout a tady tenhle vážný kamenný výraz má zamezi té tvorbě vrásek na těch fotkách. Nicméně, co je ještě další zajímavá věc? A krásně o tom mluví psycholožka, psychoterapeutka a vlastně odbornice na polyvagální teorii Martina Mašková. A mluví o tom, že právě ten úsměv a ty vrásky jsou pro nás jako pro lidi takovým, dejme tomu, znamením, že se v přítomnosti toho druhého můžeme cítit bezpečně. Že proaktivně vyhledáváme pocit bezpečí a je to třeba skrze ten úsměv nebo skrze ty vrásky okolo očí. A že ve chvíli, kdy začnou trendovat právě takové věci, tak se najednou podíváme na ty dívky, které se usmívají, mají ty vykulené oči, nemají ty vrásky a působí to na nás lehce psychopaticky.
1: To teda jo. A my vám přejeme, ať u poslechu Žen v čase máte vrásky jenom a jenom ze smíchu, protože ty jsou fajn.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: čase rady našich babiček.
1: Kde roste třezalka, tam smutek nemá stání. I tak zněla rada našich babiček a zní možná stále dokola, protože třezalka patří mezi velmi, velmi oblíbené byliny v našich domácnostech. Leni, máš nějakou zkušenost s třezalkou?
2: Já teda se musím přiznat, že tady jsem lehce nepolíbená, že tak nějak matně, zcela matně si vzpomínám na třezalkový čaj, ale ne, že bychom ho nějak používali jako jenom tuhle bylinku nějak konkrétně, ale spíš, že byla vždycky součástí nějakých bylinných směsí. A teď nevím, jestli to má nějaký důvod, anebo ne, a to budeš určitě vědět ty.
1: Já bych ti ještě doporučila nechat se políbit třezalkou.
2: Oh.
1: A to z jednoho konkrétního důvodu, protože když promneš květ třezalky mezi prsty, tak se objeví takové načervenalé zbarvení. Mm. Takže když ji budeš líbat, budeš mít krásně svěží červené rty, mimochodem.
2: Paráda, paráda.
1: Ale naši předci právě věřili, že to, že se tam objeví ta červená míza, připomínající trošku krev, takže je to symbol životní síly a ochrany. Ale bez skutečnosti je to takové trošku prozaičtější, je za to zodpovědná přírodní látka, která se jmenuje hypericin. Ale teď teda k těm účinkům třezalky. O třezalce se hodně mluví jako o velmi účinném a silném přírodním antidepresivu.
2: Mm-hmm.
1: Má opravdu velmi zásadní a významné účinky na naši psychiku a psychické prožívání. A je to zase taková bylinka slunce, protože se i traduje, a bylo mi to teď potvrzeno jednou velkou odbornicí na byliny, že třezalka se opravdu má sbírat za plného květu, ideálně v jasném dni, ideálně někdy okolo poledne, kdy to slunce má největší sílu, a takto nasbíraná třezalka má potažmo taky největší sílu a je nám schopná dodat tu energii a působit na ten náš nervový systém.
2: To znamená, že pokud bychom se chtěli uklidnit, udělat si nějaký hezký čas pro sebe a trošku se zbavit toho každodenního stresu, tak třezalkový čaj je jasná volba.
1: Třezalkový čaj nebo případně to může být tinktura, případně taky, jak jsi mluvila o té směsi bylin, nějaká hladivá směs na psychiku je taky skvělá a ta třezalka tam může být jenom doplňkem, protože standardně právě ty třezalkové čaje, případně tinktury se využívaly při smutku, při nervozitě, neklidu, nespavosti a nebo při psychickém vyčerpání.
2: Takže já si myslím, že moje další kroky přímo tady z žen v čase povedou do nějakého bylinkářství a budu potřebovat minimálně kamion. Doufám, že vy se máte krásně, pohodově a třeba u žen v čase si můžete nějaký třezalkový čaj dopřát.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Přemýšlím, kde jsem ten citát slyšela, ale je velmi známý, že i pod mraky je slunce, i když ho třeba nevidíme. A ten citát hovoří nejenom o slunci, jako o té zlaté zářivé kouli, ale hlavně o té naději, že prostě to světlo tam někde, buď v nás, nebo v nějaké situaci vždycky je, i když třeba na první pohled není viditelné. A právě o tom si budeme teď povídat v Ženách v čase.
2: Leni, já jsem se s tím taky setkala, nebo že za každým mráčkem, já to slýchávám od své maminky a ona ráda zdrobňuje, za každým mráčkem vyjde slunce, nebo po každé bouřce vyjde slunce. A to slunce je takové symbolické, nejen v červnu, kdy opravdu máme toho slunečního svitu nejvíc v celém roce, ale to slunce bylo vždycky takovým symbolem vědomí a životní síly. Je to prostě období, teď aktuálně, období světla, období slunečního svitu. Dny jsou nejdelší, příroda je v plné síle, všechno kolem nás kvete, roste, dozrává a právě nenadarmo už naši předci spojovali toto období s energií života, vitalitou a tou vnitřní silou. A pro naše předky nebylo slunce jenom zdrojem tepla a světla. Byl to mimo jiné taky symbol pravdy, vědomí a schopnosti vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Protože jsou zkrátka nasvícené tím sluncem a těmi slunečními paprsky. Zatímco ten druhý kontrast, ta tma představovala neznámo, chaos a to světlo přinášelo jasnost a pochopení.
1: No a nejenom světlo, slunce jako nějaká veličina se nám objevuje v životě i v té historii, ale také božstvo. I slunce má svého boha. Třeba v Egyptě to byl bůh Ra a ty si říkala, že k němu máš nějaký krásný příběh a já jsem úplně napjatá.
2: K tomu bohovi Ra pojí se k němu právě krásná historka, která z mého úhlu pohledu má opravdu moc hezký přesah i na to, co tady žijeme, tady a teď, dneska, co všechno řešíme. Protože ta staroegyptská legenda o bohu slunce Ra zní tak, že on každé ráno vyplouval na své sluneční lodi a přinášel světu nový den. Ale aby mohl vyplout, aby se mohl zjevit, tak každou noc, úplně každou, musel projít podsvětím a v tom podsvětí se utkat s hadem Apopem. A ten had Apop byl symbolem strachu, chaosu a nejistoty. A teprve, když ten bůh Ra nad tou temnotou zvítězil, tak mohlo to slunce znovu vyjít. A je vlastně fascinující, že ten příběh přežil tisíce let a pořád se o něm mluví, ale myslím si, že je to krásná paralela k našemu životu, protože každý si někdy prochází tím obdobím pochybností, únavy, nejistoty. My tady máme o čem povídat a stejně jako ten bůh Ra, prostě musíme občas projít tou vlastní tmou, abychom našli znovu to světlo. A to je to hlavní poselství.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Rádio Čas. Ženy v čase. Mindset.
1: Tak máme červen, blíží se čas dovolených, někteří z nás už si ji třeba i dopřávají, myslím si, že velmi zaslouženě, ale my tady teď otevřeme téma, jestli je dovolená takovým rozmarem té dnešní doby, protože třeba já si v minulosti nepamatuju, že bychom vyjížděli tak často na dovolenou, třeba když mě bylo 8-9 let, jako třeba teď. Mm-hmm. Co ty, Lani? Máš to třeba srovnání, jak to bylo, dejme tomu, před 20 lety a jak to máš v hlavě nastavené teď?
2: No, určitě jo, protože já, když jsem byla malá, nebo když jsme s rodiči řešili nějaké výjížďky, tak vím, že jsme jezdili hodně po České republice, mm-hmm. že vlastně každý víkend jsme někde byli, ať už to byly hory, lesy a podobně. A taky se víc chodilo na výlety a na čundry. A teď mám v podstatě pocit, že se nám to tak nějak zhlukuje do toho jednoho úseku, že už tolik netrávíme třeba venku a na těch víkendových výletech, ale spíš směřujeme ten odpočinek právě do uzavřené formy, jako je týden, 14 dní u moře, nebo prostě v nějaké třeba i exotické krajině. A myslím si, že je to způsobené i tím, že můžeme, že vlastně jsou otevřené hranice, můžeme cestovat, máme třeba i více finančních prostředků, je to mnohem dostupnější. Protože když si představím, když já jsem byla malá a bavili bychom se o nákupu letenek, tak to bylo něco, co si opravdu mohl dovolit tak jako jeden ze sta. Mm-hmm. Jo? Takže i tím si myslím, že je to způsobené a podle mého je dovolená v dnešní době totální nutnost.
1: Já s tím absolutně souhlasím, ale co vnímám taky jako to negativum dnešní doby, že když se bavíme o těch čundrech a výjezdech a nějakých procházkách v horách, tak kdysi jsme při těch procházkách neměli telefon, neřešili jsme e-maily, nebrali jsme si sebou na dovolené laptopy, abychom mohli pracovat a ten mozek vlastně nevypíná stále ani na té dovolené.
2: Je to pravda.
1: A mimo jiné, podle odborníků na stres a pracovní výkon může dlouhodobá absence kvalitního odpočinku zvyšovat riziko vyhoření, úzkosti i poruch spánku. Takže já si myslím, že bychom si tu dovolenou prostě měli naordinovat.
2: Určitě. Mimochodem, když se tak zamyslíte, jak třeba relaxujete, nebo to se mi celkem jako stává, že je to třeba u počítače, u nějakého filmu, ale to jsou pořád podněty pro ten mozek.
1: Hmm. Takže jak to je s tou dovolenou? Je to teda rozmar dnešní doby, že si kupujeme ty letenky, nebo je to absolutní nutnost? A na to nám odpověděla psycholožka a psychoterapeutka Sylvie Navarová.
3: Je dovolená rozmar dnešní doby nebo nutnost pro psychické zdraví? Slovo dovolená pochází ze slova dovolit. Dovolit si nebýt k dispozici, nedělat výkon, jenom být, jenom dýchat. Z výzkumu víme, že dovolená zlepšuje náladu, snižuje stres a znovu spouští kreativitu. Nenadarmo se dříve dovolené říkalo rekreace, z latinského slova recreatio, tedy znovu vytvoření. Platí to ale pouze tehdy, když si dopřejeme dovolenou minimálně 7 až 10 dní, bez pracovních zpráv, bez připojení k internetu, s prostorem pro smysluplné činnosti a jenom bytí. Dlouhodobé průzkumy ukazují, že lidé, kteří dovolenou čerpají pravidelně, jsou šťastnější a psychicky odolnější. Vzniká u nich takzvaný efekt vzestupné spirály. Pozitivní emoce posilují psychickou odolnost a to zvyšuje pravděpodobnost dalších pozitivních emocí a zážitků. Dovolená tedy není výstřelek moderní doby. Je to mentální investice do sebe, do svého zdraví a duševní pohody.
2: Takže my vám děkujeme, bylo to s vámi hezké, frčíme na dovolenou a budeme se těšit za týden v Ženách v čase.
0: Ženy v čase? Na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: A ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
2: Jo, počkej, Rádě ti dává kontrolní otázku.
3: Kdy jsme se narodili?
1: Jako vy dva?
3: Kamaráde.
1: Já nevím, tobě jako kolik?
3: Ne,
1: 27?
3: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
2: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9. Rád

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. No,

0: ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DKPoklad.cz.
2: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Já ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
5: Jo, počkej, rádi ti dává kontrolní otázku.
6: Kdy jsme se narodili?
4: Jako vy dva?
6: Kamaráde.
4: Já nevím, tobě jako kolik?
6: Ne,
4: 27?
6: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
5: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Až ti musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
2: Jo, počkej, rádi ti dává kontrolní otázku.
3: Kdy jsme se narodili?
1: Jako vy dva?
3: Kamaráde.
1: Já nevím, tobě jako kolik?
3: Ne,
1: 27?
3: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
2: Chtěl bych být jen přítel tvůj každý přední den mezi 6 a 9.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čech.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které my

0: Vadimem a Lenkou.
1: A ještě musím říct, že mý kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
2: Jo, počkej, Ráďa ti dává kontrolní otázku.
3: Kdy jsme se narodili?
1: Jako vy dva?
3: Kamaráde.
1: Já nevím, tobě jako kolik?
3: Ne,
1: 27?
3: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
2: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ještě musím říct, že my kamarádi jsou tady. Jo. Vždycky, když tady přijdu, tak to je taková parta, že prostě ti to nahradí toho nejkamaráda.
2: Jo, počkej, Ráďa ti dává kontrolní otázku.
3: Kdy jsme se narodili?
1: Jako vy dva?
3: Kamaráde.
1: Já nevím, tobě jako kolik?
3: Ne,
1: 27?
3: Ne, kolik mi je, když jsme se narodili kamarádem.
2: Chtěl bych být jen přítel tvůj. Každý přední den mezi 6 a 9.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě

0: mě posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla a potom jsem z toho čerpal.
1: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hit

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.